Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Hit the beat and take it to the

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: naše nejmenší posluchače a ptáme se našich zlatíček, proč si musíme stříhat nehty.
1: Aby jsme neměli dlouhý jak Baba Jaga.
2: Protože to by nám do té kůže zalízalo a to by nás bolelo. A to museli bychom jít ještě do nemocnice.
3: Protože bychom měli nehty vejšky 20 metrů.
0: Tolik naše nejmenší posluchači, naše zlatíčka v jedné z brněnských školek. Teď už valíme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
5: laskavá náruč
4: i zběsilý let.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

dne. Rádio Krokodýl. Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokolída s vámi, Jarek přeje krásný poslech a máte chuť na pizzu, tak třeba i právě teď ji můžete získat. Ano, posloucháte Rádio Krokodýl a právě teď můžete vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy. Stačí nám napsat, kde právě Rádio Krokodýl posloucháte. Jste právě teďka ještě v kanceláři, jste někde ve skladu, v dílně, ve fabrice, v obchodě, někde, kde nás právě teď ladíte, napište nám, dejte nám vidět, Krokohlídka může pak dorazit klidně i za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. Přijede i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. A tak pište právě teď na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi. Možná právě u vás naše krokohlídka zazvoní telefonem a doveze vám skvělou pizzu z krokodýla.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Tři dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti Křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Kvíny, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti Křestu a vína CZ.
1: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
2: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
3: Rádio Krokodýl.

0: 5:31 k tomu. Dobré ráno, dobrý den, společně s Rádiem Krokodýl začínáte nový týden v pořadí 21. v roce 2026. Máme pondělí 18. května, Nataša dneska slaví svátek. Krokodýl samozřejmě gratuluje. Kdybyste chtěli hned nějaké narozeniny, tak třeba excelentní herec Karel Roden, ten slaví 64. narozeniny a třeba tím tady také herečka a také režisérka Sabina Remundová, ta dneska slaví 54. narozeniny. Víkend za námi, doufám, že jste odpočatí, určitě bude spousta témat, o kterých budete s kolegy a s přáteli mluvit, co jste dělali, jak jste si odpočali, nebo naopak neodpočali. Co se týče počasí, venku máme celkem chladnou, kolem 4-5 stupňů, někde třeba na Vysočině mají i lehce pod nulou, ale během dne by se nám to mělo dostávat celkem nahoru. To samozřejmě během chvíle probereme podrobněji. Pokud vyrazíte na silnice, tak třeba D2 37. kilometr ve směru od Břeclavi na Brno, pozor na odstavený nákladák, a jednou taky D1 na kilometru 149,5 je odstavená krajnice, skončilo tam auto mimo dálnici, byly tam proražená svodidla, tak i v tomhle místě dejte pozor. Přátelé, ať se nám dneska daří, dobré ráno, dobrý den.
1: Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Jak by dnes mělo být? Dnes v pondělí 18. května výrazně teplej, než je tam teď. Asi tak čtyřikrát bych řekl. Proč čtyřikrát? No tak v Brně máme v téhle chvíli nějakých 5 stupňů a odpoledne se očekává 17 až 20. Tak 4x 5 je 20. Jak to dneska bude s deštěm? Tak dneska má být polojasno až jasno. Na krajním východě ještě velká oblačnost. Během dopoledne se bude tvořit postupně kupovitá oblačnost a přes den čekáme většinou oblačno a ojediněle spíše v severovýchodní části kraje se můžou vyskytnout drobné přehánky. K večeru bude od jeho západu přibývat další oblačnost. Většinou by měla být průsvitná. Tak se možná trošku teplej oblečte. Jak říkám, teď je tam chladno, ale odpoledne by to mělo být velmi příjemné a toho deště jen minimálně. Dobré ráno.
2: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
3: Kde jste všichni?
2: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
4: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluiconecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluiconecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluiconecto. www.fluiconecto.cz.
5: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
6: Tak pojďme!
7: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
9: Hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tak jestli vás neprobudilo tady tohle, tak už nevím, co by. Dobré ráno, dobrý den, bude 6 hodin, začal nám nový týden, už 21. máme pondělí 18. května ze studia Rádia Krokodýl. Dobré ráno a úspěšný vstup do nového týdne přejí Katka Horáková.
1: A Tunda Kala, krásné ráno, brněnskou muzejní noci letos nenechalo ujít 46 tisíc lidí, podrobnosti za chvíli.
0: Co dáme po šesté? Například Ale Farben. Koleske. A taky Adama Ďuricu. Jak to venku vypadá, ale hlavně bude vypadat s počasím. Máme tam celkem chladno, máme tady 5 stupňů v Brně, ale třeba ve Žďáru jenom 1 stupeň a v Polné kousek od Jihlavy je dokonce 0,5 stupně pod nulou. Odpolední teploty by měly být mezi 17 až 20 stupni a pršet dneska, no možná nějaká přehánka v severovýchodní části kraje, jinak ne.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnská muzejní noc letos nalákala 46 tisíc lidí, kteří se mohli podívat do muzeí, galerii, knihoven, chrámu a dalších objektů. Loni dorazilo bezmála 60 tisíc lidí. Letos ale bylo nepříznivé počasí. Navíc Česko hrálo na hokejovém mistrovství světa.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: O víkendu se u Šerdic propadla země. Horníci v této oblasti totiž dřív těžili lignit. Podle odborníků nejde o výjimečný jev, zejména po deštích se podobné propady v poddolovaném území objevují.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Z klíčové břeclavské dopravní tepny zůstane jen úzký průjezd. Provoz na ulici Národních hrdinů v samotném centru zkomplikuje oprava kanalizace. Začne zítra. Vyžádá si objížďku, průjezd jedním pruhem na semafor a další dopravní komplikace. Potrvá patrně týden. Čeští házenkáři v odvětě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a na šampionát nepostoupili. Už po středečním debaklu v úvodním domácím duelu ztratili reálnou naději na účast na závěrečném turnaji.
3: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
2: Hokejové mistrovství světa na Rádiu Krokodýl.
1: Po dvou večerních zápasech ve dvou dnech neordinoval trenérský štáb na včerejší odpoledne našim hokejistům na mistrovství světa jen dobrovolný trénink. Ve vedlejší hale BCF Arena vyjelo na led 9 českých reprezentantů. Ostatní zvolili posilovnu a regeneraci na hotelu. Dnes je čeká o 20 hodin a 20 minut zápas proti Švédsku.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Kontrolujeme silnice, to teď udělá Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy budete popojíždět od 3. kilometru. Hostne provoz na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 210. a 207. kilometrem a na silnici 43 ze Svitav do Brna je kolona mezi Milonicemi a Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
0: Lenko, děkujeme, přišla tady informace o čerstvé nehodě na ulici Olomoucká, kde se srazila dvě osobní auta. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 3,5 minuty po 6. hodině raní.
1: Přejeme vám hezké ráno a stále se můžete zapojit do naší soutěže o nové horské kolo. Jak na to připomeneme v této hodině, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Hlášení hasičů o akci. Zásah v Krabíně byl úspěšný. Žádná kráva neuhořela. Pouze 10 se jich utopilo.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 minut k tomu, co přinesl 18. květen v historii. Například v roce 1337 Beatrix Bourbonská, manželka českého krále Jana, byla v Praze korunována českou královnou. Protože však byla šlechtou odmítnuta, brzy zemi znovu opustila. V roce 1889 vídeňský podnikatel Karl Wittgenstein založil nakladně novou ocelárnu Poldinu Huť. V roce 1891 byla otevřena budova Národního muzea. V roce 1899 pan Jiří Stanislav Gut Jarkovský a Josef Rastar Ořovský a další založili Český výbor pro hry olympijské. V roce 1950 byl přijat zákon omezující akademické svobody. Co stojí za zmínku ze světa? Těch událostí je tady neuvěřitelné množství, ale třeba v roce 1980, to už si někteří jako pamatují zcela určitě, došlo k masivnímu sesuvu a následné laterální erupci sopky svatá Helena, ležící v americkém státě Washington. Ten pyroklastický proud během pár minut úplně zničil území o ploše 600 kilometrů čtverečních. A spolu s lahary, které se prohnaly okolními řekami, zabil 57 lidí a škody se tehdy vyšplhaly na nějaké 3 miliardy dolarů. V roce 1990 ve Francii vytvořila TGV nový rekord ve světě železnic, 515,5 kilometrů k tomu. V roce 1990 v Bonnu podepsali ministři financí NSR a NDR smlouvu o měnové hospodářské a sociální unii mezi oběma německými zeměmi. V roce 1999 americká chlapecká skupina Backstreet Boys vydala své třetí studiové album s názvem Millennium. Kdože dneska z těch známějších slaví narozeniny, tak je to třeba Sandra Menges. To neznáte, jako ona se říká jenom Sandra, zpěvačka. To slaví 64. narozeniny. Stejně tak 64. slaví herec Karel Roden a herečka a také režisérka Sabina Remundová dneska slaví narozeniny 54. Pokud jste ještě nestihli svátek, tak dneska slaví Nataša. My gratulujeme. No a dnes je také Světový den muzeí. Pokud slavíte něco i vy, tak my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Michael Jackson za námi a před námi teď je 10 minut před půl sedmou, pohled na počasí, máme tam celkem chladno, i když jak kde, dívám se, že třeba tady Uherské Hradiště, tam mají nějakých 7 stupňů nad nulou, ale třeba ve Žďáru nad Sázavou tam mají jenom 1 stupeň nad nulou, my v centru Brna měříme nějakých plus 5, odpoledne by to mělo být ale daleko víc, 17 až 20, během dne kupovitá oblačnost a ujediněle spíše v severovýchodní části kraje se můžou vyskytnout nějaké drobné přehánky.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Vlak v Brně mezi stanicemi Židenice a Královo pole srazil v sobotu odpoledne v tunelu muže, který nehodu nepřežil. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje. Provoz mezi stanicemi byl na několik desítek minut zastavený. Lidé v Brně mohli o víkendu zavítat do běžně nepřístupných objektů. Festival Open House Brno jich letos přístupnil 132, z nich 28 nově. Lákala například Esslerova přádelna, kam se lidé mohli podívat poprvé. Česká stomatologická komora by chtěla získat více pravomocí pro kontrolní činnost, vzdělávání nebo analýzu pokrytí sítí zubních lékařů. Navrhuje také posílení pravomocí nelékařů, například zubních techniků. Ex-mistr světa Vít Přindiš ovládl o jediný bod slalomářské nominační boje o účast v reprezentačním týmu kajakářů a doplnil Jakuba Krejčího a Jiřího Prskavce, kteří měli reprezentační dres pro letošek jistý díky loňským úspěchům na mistrovství světa. Po 3 letech se vrací do týmu kajakářek Amálie Hilgertová. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Na zahradu, na terasu Tyton. Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
7: Moderní deskový plot Style od Tytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
8: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Toto je.
13: Dopravárt, vezeme vám pračku.
12: A co teď?
13: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
12: No tak to si rozumíme.
14: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Královna omáček míří na Hrad.
16: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
15: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
16: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod stovku.
15: Kapacita omezena.
16: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

0: espresso macchiato.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Na konci tohoto týdne někdo z vás vyhraje nové horské kolo v hodnotě 35 000 korun. Jak na to?
2: Tak musíte dobře poslouchat Krokodýla a samozřejmě správně si tipnout, protože náš kolega Jirka Wiener vyrazí na kole přímo ze studia Krokodýla až do prodejny Element Store u M Paláce. No a vy máte správně tipnout, za jak dlouho to stihne.
1: Není to žádný sprinter, profesionální cyklista, pojede úplně normálně, ale pozor, nebude to jenom jízda, ještě u toho bude plnit několik úkolů. I když ten úkol bude ten samý, ale na několika místech. Bude dělat selfiečka, jakože musí potvrdit, že na tom místě byl. Nebojte se, nebude to v té chvíli sdílet na sítě, abyste si nemysleli, že to bude ještě zdržení, to ne, on to potom vystaví všechno najednou. A zastavovat se bude například, nebo ne například, musí se vyfotit u Petrova, na Zeleném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svoboďáku, na Hlavním nádraží a až potom dorazí do cíle na prodejnu Element Store.
2: Jak rychle to zvládne, tak vy si máte správně tipnout v minutách a sekundách a poslat nám svůj tip na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte samozřejmě připsat své jméno a telefon na vás.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pondělní ranní provoz houstne, slovo má Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy budete popojíždět od 3. kilometru. Houstne provoz na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 210. a 207. kilometrem a na silnici 43 ze Svitav do Brna je kolona mezi Milonicemi a Lipůvkou.
1: Nehodu máme hláženou z Brna z Olomoucké ulice u křižovatky s Těžební, kde se srazila dvě osobní auta. Jinak ty kolony už nám začínají pomalu, ale jistě narůstat trochu víc na D1. Kolem Holubic, tam je to zatím jenom zdržení, není to stojící kolona, ale v podstatě D1 od Slatiny až po křížení s D2, tam už je to daleko hustší.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dobré ráno Brno a celá Jižní Morava. Rádio Krokodýl.
2: Mám prostě

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6,5 minuty po půl sedmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, proč musíme sportovat.
3: Aby jsme nebyli tlustí.
4: Aby jsme nebyli tlustí, jako to bylo.
5: Aby nás nebolely nohy.
6: Aby jsme mohli skákat i dozadu a dopředu. Velké, tak.
7: Aby jsme byli silní.
8: Musíme sportovat, aby jsme byli zdraví, aby jsme mohli sportovat.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Taylor Swift na Krokodýlu 4 minuty před 6:45. Nejtepleji je teď kousek od Brna v Domašově. Tam už mají plus 8 stupňů. My v Brně máme nějakých 5 stupňů. Velké meziříčí hlásí půl stupně nad nulou. Odpolední teploty budou v rozmezí 17 až 20. Sem tam nějaká oblačnost a v severovýchodní části kraje se můžou vyskytnout nějaké drobné přeháníky.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Policisté na Brněnsku prověřují případ psa se známkami popálení pro podezření stírání zvířat. Oznámení přijala policie od strážníků ve Šlapanicích v sobotu ráno. Žádá o pomoc veřejnost. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovala, nyní čekají restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl z baziliky na Liberecku. Podle kriminalistů 35-letý muž stíhán bude na svobodě. Hrozí mu až 8 let vězení. Město Příbor na Novojičínsku otevřelo v rodném domě svého nejslavnějšího rodáka, psychologa Sigmunda Freuda, interaktivní expozici Dům snů. Návštěvníci v ní najdou například obrovský stůl, který v nich může vyvolat pocit malosti, ale mohou se díky němu i vcítit do pozice malého dítěte. Filip Salač obsadil ve velké ceně Katalánska v kategorii Moto 2 sedmé místo a připsal si nejlepší výsledek v sezóně mistrovství světa silničních motocyklů. V Barceloně vyhrál domácí Manuel González. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Na zdraví!
4: Vypadáš utrápeně, řediteli.
3: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
4: No, to znám, všechno se řeší přes počítače, data uložená, Bůh ví kde, čert, aby se v tom vyznal.
5: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
7: se to má podařit. Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
8: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
10: nábytek. Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, Slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
14: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
15: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Radio Krokodýl.
16: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 8 minut a bude 7 hodin. Přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno. Víme, že už dnes odstartuje z Brna mobilní vesmírná raketa Spacebus a společně s ní největší vzdělávací vesmírná tour v historii Česka. Tato roadshow začne v 10 dopoledne na Moravském náměstí, no a návštěvníci si vyzkouší virtuální cestu do vesmíru a na vlastní kůži zažijí pocity, které zažívají astronauti na oběžné dráze. Takzvaný overview effect, tedy moment, kdy si člověk při pohledu na Zemi z vesmíru uvědomí její křehkost a vzájemnou propojenost nás všech, obyvatel naší společné planety. Mimo to se můžete těšit taky na průlet armádního vrtulníku, ukázku vojenské techniky, výstavu o černých dírách, obří nafoukovací modely planety Země, setkání s kadety mise Zero G, armádní překážkovou dráhu, interaktivní aktivity a mnoho dalšího. No a to nejlepší nakonec, vstup je zdarma. Takže roadshow startuje v 10 dopoledne na Moraváku.
1: Chtěla bys do vesmíru se jít podívat? Nebo jet, letět?
2: Ne, nechtěla. Já jako i celkově s letadlem mám problém, že ideálně panáka před cestou bych byla jako trošku otupila, ale je to zajímavý, to nepopírám.
1: Takže pokud jste nevěděli, vždycky když kleče dolů, taky vylitá. Dobré ráno.
2: Tak.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Apaté, apaté, Bruno Mars a Rosie na rádiu Krokodýl 2 minuty před 7 hodinou raní.
1: Fotbalový artist má nakročeno do baráže o první ligu. Jisté, ale zdaleka nic není. Je třeba postupovat krok po kroku a s vaší potřebnou klíčovou podporou. SK Artist Brno, FK Viktoria Žižkov. Sobota 16. května od 17 hodin v Králově poli. Přijď fandit na poslední domácí zápas soutěže, aby nebyl tím posledním v sezóně. Teď jde o všechno.
2: SK Artist Brno.
3: Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
5: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
6: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Hru Změna jízdního řádu Vyhrazena nabízí divadlo Husa na provázku 19 hodin. Hru Největší dům na světě nabízí divadlo Radost v 10 a v 17 hodin. A Mimení divadlo Plavba za duhou nabízí divadlo Radost dnes v 16.30.
0: Bude 7 hodin, na Krokodýl budou zprávy a ty má Katka. Dobré ráno.
7: Pěkné ráno. Brněnský dopravní podnik chystá na přehradě oslavy 80 let lodní dopravy. Víc ve zprávách.
0: Po 7. Ava Max. Pink. A taky Tereza Mašková s Markem Lamborou. Když vidím náš Jak to venku vypadá a během dne bude vypadat s počasím, tak aktuální teplota v centru Brna je v téhle chvíli na hodnotě úplně přesně 5,5. Tepleji je třeba v Domašově, tam mají 8 stupňů, v Břeclavi 5, ve Vyškově 4, ve Žďáru nad Sázavou 1,5 stupně. To je celkem chladno na to, kolikátého dneska máme. Odpolední teploty 17 až 20 stupňů v severovýchodní části kraje, možná nějaké drobné přehánky.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Je 7, hezké ráno.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Brněnský dopravní podnik přichystal na sobotu 23. května na přehradě oslavy 80 let lodní dopravy. Hlavní dějiště bude v přístavišti u Kotvy, ale otevřený bude celý areál, včetně hangáru. Po přehradě bude možné plout zdarma na krátkých okružních plavbách a zájemci budou moci nahlédnout do vnitřku hráze.
5: Rádio Krokodýl, Blanensko.
7: Dětské oddělení městské knihovny Blansko čeká během léta rozsáhlá rekonstrukce za zhruba 2 miliony korun. Přinese nové vybavení, rozdělení prostoru podle věku čtenářů i modernější zázemí. Kvůli stavebním pracím bude oddělení od poloviny června do konce prázdnin uzavřené.
5: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
7: Lokomotivu Šlechtična v sobotu mohli ocenit cestující na trati Břeclav-Lednice. Téměř po 10 letech tak stanula v čele vlaku pro veřejnost. V provozu je mimo jiné díky nadšencům, kteří o ní pečují. Moderní pětibojař Matěj Lukeš skončil druhý na světovém poháru v Bulharsku a v elitním seriálu vybojoval po druhé stříbro. Poprvé se dočkal loni v červenci v Egyptě. Životní sezonu pak završil v srpnu bronzem na mistrovství světa v Litvě.
8: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
5: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
7: Třetím soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku budou dnes Švédové. Výběr kouče Radima Rulíka touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovinci, která národnímu týmu zkomplikovala boj o postup do čtvrtfinále. Dnešní utkání začne ve 20 hodin a 20 minut.
9: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
10: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
11: Eastgate.
12: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
10: Využijte naší nabídku do konce června.
12: Vaše brána k novému bydlení.
10: Sledujte Eastgate Brno.
13: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a GasGas. V Brně na Masné u Zvonařky.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
11: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 213. a 207. kilometrem a pak před Brnem mezi 201. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy budete popojíždět od 3. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna je kolona mezi Milonicemi a Lipůvkou a zdržíte se na silnici 50 z Bučovic do Brna na obchvatu Slavkova. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
14: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ještě dorazila informace o čerstvé nehodě na D2 na příjezdu k Brnu na prvním kilometru. V pravém jízdním pruhu v sobě nákladní a osobní auto.
1: Tak si dejte pozor a my už pro vás chystáme soutěž s brněnským Hantecem. Buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Víte, jaké je heslo workoholiků? Napřed práce, potom práce.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin a 11 minut k tomu, ve hře jsou v téhle chvíli dvě vstupenky do Janáčkova divadla na představení s názvem Netopír, které se bude hrát 21. června od 19 hodin.
2: A vy právě teď s námi můžete o tyto vstupenky soutěžit na lince 603 103 103.
1: Žanek je připraven s otázkou, poslouchejte dobře.
3: Domity, co jsou to novodurový šuflata?
1: Co to může být novodurový šuflata? Rádio Krokodýl, dobrý den. Haló?
2: Halo, halo.
4: Halo, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo pak tam?
4: A tady Michal.
1: Michal volá evidentně z auta, jde do práce, bych řekl.
4: Ano, vezu děti.
1: Jo, takhle, aha, tata taxi, dobře. Michale, slyšel jste otázku, co to jsou novodurový šuflata?
4: Ano, já myslím, že to jsou nové boty.
1: Nové boty, říkáte vy, schválně, co nám na to řekne Žanek?
3: Novodurový šuflata jsou nový boty.
1: Kdy jste si naposledy nějaké koupil?
4: Už nějakou dobu to bude, ale přemýšlím teď na novým.
1: Jo, dobře. A kdy jsi naposledy koupila nějaké, manželka?
4: To bude stejný případ.
1: Aha, já myslím, že je to častější. Každopádně vy můžete jít s manželkou do divadla, nebo vyhrát dvě vstupenky do Janáčkova divadla na představení s vám s názvem Netopír. Gratulujem.
2: Blahopřejeme.
4: Tak jo, děkuji.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: 19 minut po 7 hodině raní má pro vás na Krokodýlu Katka připravené stručné zprávy.
1: A to do předpověď počasí.
0: V Brně máme necelých 7 stupňů, Břeclav hlásí 6, Hodonín 6, Vyškov 6. Ve Žďáru tam je chladní, tam jsou pouze 3,5 stupně. Odpoledne by to mělo být 17 až 20 a v severovýchodní části kraje se můžou vyskytnout drobné přehánky.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Krajský soud Brně dnes pokračuje v projednávání případu pokusu o vraždu z května 2026 v Brně, kdy muž napadl nožem souseda. Obžalovaný je z více trestných činů. V brněnské zoo se vylíhlo 5 mláďat sýčka obecného. Drobná sova, která dorůstá zhruba velikosti kosa, patří mezi nejmenší evropské sovy. Barbara Streisand se kvůli zranění kolene tento týden nezúčastní závěrečného ceremoniálu filmového festivalu v Cannes, kde si měla převzít čestnou zlatou palmu. Americká herečka a zpěvačka v prohlášení uvedla, že ji oceněním hluboce poctěna. Brněnští basketbalisté rozehráli lépe semifinálovou sérii s Pardubicemi a po vítězství 85-82 v hale Východočechů sebrali soupeři výhodu domácího prostředí. Druhý duel série hrané na 4 vítězství je na programu dnes opět v Pardubicích. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Za vším hledej menu na Rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá nejíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na Rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla. Asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz. Skonto na
8: byte. Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto na byte.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
11: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
12: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
2: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: pustila.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
2: Koncem tohoto týdne se Jirka Wiener pojede projet na kole. Říkáte si, no a co? Zázem pojede na kole v hodnotě 35 000 korun a to kolo ve finále někdo z vás vyhraje.
3: No, připomínáme, že Jirka vyrazí na kole přímo ze studia.

0: Trochu díla až do prodejny Element Store u M Paláce. No a vytipujete, za jak dlouho to stihne.
1: No ale nebude to jenom samotná jízda, ještě bude dělat selfiečka. Kde? Musí se vyfotit u Petrova, na Zelném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svoboďáku, na Hlavním nádraží. No a až potom pojede do cíle do prodejny Element Store.
0: A asi máte tipnout, za jak dlouho to stihne, konkrétně v minutách a sekundách, a svůj tip poslat na e-mail studio@krokodil.cz. Připsat samozřejmě své jméno a telefon na vás.
1: Důležitá informace, vyhraje první nejpřesnější tip, za jak dlouho to zvládne.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 213. a 207. kilometrem a pak před Brnem mezi 201. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy budete popojíždět od 3. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna je kolona mezi Milonicemi a Lipůvkou a zdržíte se na silnici 50 z Bučovic do Brna na obchvatu Slavkova.
1: Pozor, taky dejte na D1, kilometr 156 ve směru na Prahu, tam stojí poruchané nákladní auto a na Třebíčsku v Okříčkách na Masarykově ulici zasahují záchranáři a policie u střetu osobního auta s cyklistou. Tak tam dejte pozor.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl osmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, co dělá policista.
3: Rozkazuje.
4: Chytá zločince.
5: Třeba, když je rozbitý semafor, tak ukazuje, která auta můžou jet.
6: Chytá zloděje.
7: Dělá, kdy může jet auto nebo ne.
8: Dává lidem pokutu.
9: Chytá zločince.
10: Dělá závory auta.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
11: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Xindle X na rádiu Krokodýl 3,5 minuty před 7:45, kdy máme v centru Brna už plus 8 stupňů. To samé hlásí i Vyškov, Břeclav tam má 7 stupňů, Žďár nad Sázavou stupňů 6, odpolední maxima 17 až 20 a na večer v severovýchodní části kraje možná přehánky.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Na seniora u Vranova na Brněnskou spadl v sobotu odpoledne při kácení strom. Muž na místě zemřel. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje. Lidé v Brně mohli o víkendu zavítat do běžně nepřístupných objektů. Festival Open House Brno jich letos přístupnil 132, z nich 28 nově. Lákala například Esslerova přádelna. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka a její irský přítel, mladý filmář Max Hendrickson. V době nehody cestovali na skútru a havarovali za deštivého počasí při čelní srážce s dodávkou. Ex-mistr světa Vít Přindiš ovládl o jediný bod slalomářské nominační boje o účast v reprezentačním týmu kajakářů a doplnil Jakuba Krejčího a Jiřího Prskavce, kteří měli reprezentační dres pro letošek jistý díky loňským úspěchům na mistrovství světa. Po 3 letech se vrací do týmu kajakářek Amálie Hilgertová. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
3: Marko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
5: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
4: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
5: No přece od Klimastylu z Hodonína.
6: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
7: Já ten krám vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
8: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
7: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
8: Má dovolenou, pane řediteli.
7: Tak to se můžeme jít klouzat.
9: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
10: Jo, ještě beton.
11: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
12: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
13: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Kvíny, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
14: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
15: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
16: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 10 minut bude 8.
2: No, co řešili strážníci o víkendu v Brně, tak to už prozradí jich mluvčí Václav Kadraba.
3: V sobotu brzy ráno vyjížděli strážníci do Černých polí muži, který prý rozhazoval koloběžky, poškodil několik vozidel a z místa odešel. Díky svědkyni se hlídce podařilo 42letníka najít. Muž strážníky urážel a pokusil se jednoho z nich napadnout. Končil proto v poutech a případ si pro podezření z trestného činu převzali republikoví policisté. Strážníci se také zabývali případem, kdy si povšimli nalezené vozidla, které vjelo do míst se zákazem jezdu. Při ověřování osobních údajů vyšlo najevo, že 27letý řidič má platný zákaz řízení. Pro podezření z trestného činu si případ převzali státní policisté. Poctivé chování projevila žena v sobotu odpoledne, která přinesla na služebnu městské policie peněženku s doklady a více než 7 000 korunami. Díky osobním dokladům strážníci brzy kontaktovali 25letou majitelku, která si své věci šťastně převzala.
1: Tleskáme.
2: Ano, ještě, že existují dobří lidé, tolik víkendové případy brněnských strážníků. Hezké ráno.
0: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánu na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj!
3: Minuta a půl a bude 8 hodin. Vy jste s Krokodýlem na startu 21. týdne. Máme pondělí 18. května. Nataša dneska slaví svátek. Je vlastně naše kočka. Máme dvě. Jedna se
4: je, Jelena, to je ta potvůrka.
3: Oni jsou obě potvůrky, ale ta hluchá a mentálně postižená je Bílá a to je Jelena. Nepostižená je Nataša. Tak... no nic, pogratulujeme kočičkám. Budou zprávy v 8, o čem pak?
4: Brněnskou muzejní noci letos nenechalo ujít 46 tisíc lidí, víc už za chvíli.
3: Co dáme po 8? David Guetta, Alphaville, Ava Max. Sugar Babes. A taky Miraj. Co počasí? V centru Brna už máme 8 stupňů, Břeclav hlásí 7, to samé Hodonín, Vyškov hlásí stupňů 9, Žďár nad Sázavou 6 a Jihlava stupňů 5. Odpolední maxima 17 až 20 a odpoledne v severovýchodní části kraje se můžou vyskytnout přeháníky.
5: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
0: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezké ráno.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Brněnská muzejní noc letos nalákala 46 tisíc lidí, kteří se mohli podívat do muzeí, galerií, knihoven, chrámů a dalších objektů. Loni dorazilo bezmála 60 tisíc lidí. Letos ale bylo nepříznivé počasí, navíc Česko hrálo na hokejovém mistrovství světa.
0: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
4: O víkendu se u Šardic propadla země. Horníci v této oblasti totiž dřív těžili lignit. Podle odborníků nejde o výjimečný jev, zejména po deštích se podobné propady v poddolovaném území objevují.
0: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
4: Z klíčové břeclavské dopravní tepny zůstane jen úzký průjezd. Provoz na ulici Národních hrdinů v samotném centru zkomplikuje oprava kanalizace. Začne zítra. Vyžádá si objížďku, průjezd jedním pruhem na semafor a další dopravní komplikace. Potrvá patrně týden. Čeští házenkáři v odvětě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a na šampionát nepostoupili. Už po středečním debaklu ztratili reálnou šanci na účast na závěrečném turnaji.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz.
0: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
4: Po dvou večerních zápasech ve dvou dnech naordinoval trenérský štáb na včerejší odpoledne našim hokejistům na mistrovství světa jen dobrovolný trénink. Ve vedlejší hale BCF Arena vyjelo na led 9 českých reprezentantů. Ostatní zvolili posilovnu a regeneraci na hotelu. Dnes je čeká o 20 hodin a 20 minut zápas proti Švédsku.
7: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
8: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
9: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
8: Využijte naší nabídku do konce června.
9: Vaše brána k novému bydlení.
8: Sledujte Eastgate Brno.
10: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Na silnice vyrazíme společně s Lenkou.
11: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 216. a 207. kilometrem. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy budete popojíždět od 3. kilometru. Na silnici 52 na příjezdu do Brna z Pohořelic je silný provoz mezi Rajhradem a Brnem. Ucpané silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. Na silnici 43 ze Svitav do Brna je kolona u Lipůvky. Zdržíte se na silnici 50 z Bučovic do Brna na obchvatu Slavkova a také u Holubic. Kolona je na silnici 380 z Tělnice do Brna na příjezdu do Tuřan. V Brně v Hozově ulici u sjezdu z Ostravské se srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte s omezením provozu a se zdržením. Jinak doprava v Brně odpovídá pondělní ranní špičce. Zdržíte se na obvyklých místech, jako je třeba okruh Brna ve Svatoplukově a v Gajdošově ulici v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 4 minuty po 8 hodině raní.
1: A my pro vás máme krásných 101 500 korun za náš krokodýlí zvuk už během pár minut, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: V galerii zkouší přítel blondýnku. Hádej, co je na tomhle obrazu za roční období. Zhnědlé javorové listy. A blondýnka mi řekne, kanadské jaro.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: 8 hodin 10 minut, to je čas, kde nabízíme spoustu peněz.
3: Hromadu 101 500 korun ve hře právě teď na lince 603 103 103.
2: První, kdo se dovolá a prozradí zvuk, peníze bere. Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Kdo se dovolal?
4: Eva.
2: Eva. Odpočatá po víkendu?
4: No, tak trochu, jo.
2: Bych potřeboval ne víkend, ale tak 4 dny.
4: Pracovní víkendy. Ženský to mají furt, jo.
3: Že jo. Co se díváš?
2: Ne, nic. Vůbec to nebudu komentovat. Co máte pro nás za hezký tip, abyste si vylepšila ten dnešek?
4: No, nevím, jestli to bude ono, ale kousání mrkve nebo něco takového.
2: Kousání mrkve, dobře. Tak si jdem kousnout do mrkve. Já jsem teda mrkvičkovej, se přiznám.
3: Já ne, já mám alergii na syrovou mrkev.
2: Jíš, ty alergie. Co říká arbitr na vaši mrkvovou odpověď?
3: Tak zase říká ne.
2: Chce to něco jiného vymyslet. Mějte se moc hezky.
3: Hezký den.
4: Taky, naschranou.
2: Naschranou.
1: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Sugar Babes na Krokodýlu, 18 minut po 8 hodině, jak máme venku, tak sluníčko nám tam krásně svítí, teplota se zvedá. Máme 8,5 stupně v centru Brna, kousek od Brna, třeba ve Zbíšově je stupňů 10, ve Vyškově je taky 10, v Břeclavi 8, Žďár nad Sázavou hlásí necelých 8 stupňů. Odpoledne by to mělo být mezi 17 až 20 stupni a odpoledne můžou být v severovýchodní části kraje sem tam drobné přehánky.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Policisté na Brněnsku prověřují případ psa se známkami popálení pro podezření stýrání zvířat. Oznámení přijala policie od strážníků ve Šlapanicích v sobotu ráno. Žádá o pomoc veřejnost. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie zachovala, nyní čekají restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl z baziliky na Liberecku. Podle kriminalistů 35-letý muž stíhan bude na svobodě. Hrozí mu až 8 let vězení. Americký prezident Donald Trump na sociální síti opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války byla neúspěšná a minulý týden opět uvázla na mrtvém bodě. Filip Salač obsadil ve velké ceně Katalánska v kategorii Moto2 sedmé místo a připsal si nejlepší výsledek v sezóně mistrovství světa silničních motocyklů. V Barceloně vyhrál domácí Manuel González. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Více na krokodýl.cz.
3: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
4: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
5: Tak pojďme.
6: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family Park CZ.
7: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
8: Fandové basketbalu, zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou

0: se na vás.
1: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
2: Kde jste všichni?
1: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
3: Máte rádi atmosféru grilování, stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
6: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
7: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
8: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
7: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
8: Že bych se taky svezla.
7: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Je dobré mít dobré přátelé.
11: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Na novém horském kole za 35 tisíc korun se nejdříve projde Jirka Wiener a potom někdo z vás. Kdo ten, co nejpřesněji tipne, za jak dlouho dorazí kolega Jirka Wiener od nás ze studia Krokodýla na Gorkého 45 až do prodejny Element Store u M-Paláce. Ale pozor, cestou bude plnit úkoly.
2: Musí se vyfotit u Petrova na Zeleném trhu, taky u Krokodýla na Staré radnici, na náměstí Svobody a na Hlavním nádraží a pak hned zamíří do cíle své cesty, tedy na prodejnu Element Store.
1: A vaším úkolem je tipnout, za jak dlouho tu jízdu, včetně těch fotek, zvládne. Svůj tip pište na studio@krokodil.cz. Pište nám to prosím v minutách a sekundách. No a samozřejmě taky připište telefon na vás a pak poslouchejte Krokodýla. Vyhraje ten první nejpřesnější tip. Držíme palce.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na plné silnice, slovo má Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 216. a 207. kilometrem. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy budete popojíždět od 3. kilometru. Na silnici 52 na příjezdu do Brna z Pohořelic je silný provoz mezi Rajhradem a Brnem. Ucpané silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. Na silnici 43 ze Svitav do Brna kolona u Lipůvky. Zdržíte se na silnici 50 z Bučovic do Brna na obchvatu Slavkova a také u Holubic. Kolona je na silnici 380 z Tělnice do Brna na příjezdu do Tuřan. V Brně v Hozu

0: V ulici u sjezdu z Ostravské se srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte s omezením provozu a se zdržením. Jinak doprava v Brně odpovídá pondělní ranní špičce. Zdržíte se na obvyklých místech, jako je třeba okruh Brna ve Svatoplukově a v Gajdošově ulici v obou směrech.
1: Aby toho nebylo málo, je tady nehoda na D2 na 9,5 kilometru u Blučiny ve směru na Brno, kde se střetlo osobní auto s nákladním. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: Jo.

0: Vajíčka Rádia Krokodýl.
1: 6,5 minuty po půl deváté, jdeme za dětmi.
2: Ve školce na Lesné se ptáme, co je to cirkulárka.
3: Cirkulárka, to je takový cirkus.
4: Čím se zapaluje krb nebo kamna.
5: Cirkulárka je taková paní, která pracuje v cirkuse.
6: Cirkulárka je, že tam dělají cirkus.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Ještě by mohl Bruce Springsteen naspívat třeba Born into Brno. By jaký bylo hezký.
1: To můžeš naspívat ty.
0: Ne, děkuji. To asi nechci děsit lidi úplně nějak moc. Jak to vypadá s počasím? Příjemně. Co se týče teploty, tak v centru Brna máme už 10 stupňů. Kousek od Kyjova, vidím tady Strážovice, tam už je 12,5 do plusu. Vyškov, ten hlásí stupňů 10. Odpoledne rozpětí 17 až 20 a odpoledne na večer v severovýchodní části kraje možná drobné přeháňky.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. V brněnské zoo se vylíhlo 5 mláďat cíčka obecného. Drobná sova, která dorůstá zhruba velikosti kosa, patří mezi nejmenší evropské sovy. Na začátku týdne bude obloha polojasná až oblačná. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. V průběhu týdne teploty porostou až k letní 25. Stále však počítejte s přeháňkami. Barbara Streisand se kvůli zranění kolene tento týden nezúčastní závěrečného ceremoniálu filmového festivalu v Cannes, kde si měla převzít čestnou zlatou palmu. Americká herečka a zpěvačka v prohlášení uvedla, že je oceněním hluboce poctěna. Moderní pětibojař Matěj Lukeš skončil druhý na světovém poháru v Bulharsku a v elitním seriálu vybojoval po druhé stříbro. Poprvé se dočkal loni v červenci v Egyptě. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má podařit. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: 22. května v Brně. U Globusu se na vás těší Autopalace Brno. Přijďte nás navštívit.
4: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
5: Na zdraví.
6: Vypadáš utrápeně, řediteli.
5: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
6: No, to znám, všechno se řeší přes počítače, data uložená, Bůh ví kde. Čert, aby se v tom vyznal.
7: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
8: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
9: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
10: Aktuálně z Brna. Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Běrncenově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
11: Vaše město Brno.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
1: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 minut před 9 hodinou o tom, že kombinace alkoholu a elektrokoloběžky není úplně to pravé ořechové. Víc už mluvčí městského ředitelství policie České republiky v Brně, pan Vala.
2: Dobré ráno. Nedělní dopoledne skončilo tvrdým pádem pro 31-letého muže v Houranech na Hodonínsku. Ten se vydal na projížďku na elektrické koloběžce, ale kvůli silné opilosti nezvládl řízení a narazil do zaparkovaného auta. Policisté následně provedli dechovou zkoušku, která ukázala téměř 2,5 promile alkoholu. Muž tak evidentně nebyl ve stavu, kdyby mohl bezpečně ovládat jakýkoliv dopravní prostředek. Zraněného si převzali záchranáři a převezli ho do nemocnice. Celá událost ale pro něj tímto nekončí. Kromě rekonvalescence ho čeká i řešení z úřady. Za jízdu pod vlivem alkoholu a způsobení dopravní nehody mu hrozí pokuta v řádu několika tisíc korun. V podobných případech se navíc vyplatí mít takové stroje pojištěné. Pokud tomu tak není, musí viník při zaviněné nehodě uhradit vzniklou škodu z vlastní kapsy a ta může být výrazně vyšší. Posluchačům Rádia Krokodýl přeji příjemný den.
3: Tak to byl mluvčí policie Petr Vala, přijeme hezké ráno.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: Ricky Appleberry na Krokodýlu přesně 3 minuty před 9 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Hru Změna jízdního řádu vyhrazena a vízí divadlo Husa na provázku. 19 hodin. Hru Největší dům na světě a vízí divadlo Radost v 10 a v 17 hodin. A Mimení divadlo Plavba za duhou a vízí divadlo Radost dnes v 16.30.
2: Radio Krokodýl.
5: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
6: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
5: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
6: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
5: To chci.
6: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
7: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluid Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašské Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluid Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluid Connecto. www.fluiconecto.cz.
0: Bude 9 hodin, máme pondělí 18. května, startuje nám 21. týden ze studia Rádia Krokodýl. Hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
8: A Tonda Kalé, krásné pondělí. Brněnský dopravní podnik chystá na přehradě oslavy 80 let lodní dopravy, víc už za chvíli.
0: Co si dáme po 9? Samozřejmě, že 90 v 9 bude Coolio. Celine Dion. A taky Cher. Sluníčko svítí, už nám to v Brně vyhřálo na nějakých 10 stupňů, ve Žďáru nad Sázavou už mají taky 10, Vyškov hlásí 11 a Břeclav 9 stupňů. Odpoledne 17 až 20 v severovýchodní části kraje, odpoledne a na večer možná drobné přehánky.
9: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Přeji hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Brněnský dopravní podnik přichystal na sobotu 23. května na přehradě oslavy 80 let lodní dopravy. Hlavní dějiště bude v přístavišti u Kotvy, ale otevřený bude celý areál, včetně hangáru. Po přehradě bude možné plout zdarma na krátkých okružních plavbách a zájemci budou moci nahlédnout dovnitřku hráze.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
8: Dětské oddělení městské knihovny Blansko čeká během léta rozsáhlá rekonstrukce za zhruba 2 miliony korun. Přinese nové vybavení, rozdělení prostoru podle věku čtenářů i modernější zázemí. Kvůli stavebním pracím bude oddělení od poloviny června do konce prázdnin uzavřené.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
8: Lokomotivu Šlechtična v sobotu mohli ocenit cestující na trati Břeclav-Lednice. Téměř po 10 letech tak stanula v čele vlaku pro veřejnost. V provozu je mimo jiné díky nadšencům, kteří o ní pečují. Brněnští basketbalisté rozehráli lépe semifinálovou sérii s Pardubicemi a po vítězství 85-82 v hale východu Čechů sebrali soupeři výhodu domácího prostředí. Druhý duel série hrané na 4 vítězství je na programu dnes opět v Pardubicích.
10: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
8: české hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Nastoupí ve Freiburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážkou 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Národní tým si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Dnešní utkání začne opět ve 20 hodin a 20 minut.
9: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
1: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
3: Eastgate.
11: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
3: Využijte naší nabídku do konce června.
11: Vaše brána k novému bydlení.
3: Sledujte Eastgate Brno.
12: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
13: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Novinky ze silnic má pro nás Lenka.
14: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 216. a 196. kilometrem. Navíc na 213. kilometru bourala dvě osobní auta a stojí na kraci. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy budete popojíždět od 3. kilometru. Kolona je stále na silnici 380 Stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. V Brně se doprava už sklidnila. Kolony jsou hlavně v křižovatce ulice Zvonařka a Dornych. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
0: Lenko, děkujeme, ještě pozor, Brno, Kšírova ulice. Před kruhovým objezdem se Sokolovou se srazila dvě osobní auta.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: pátek ráno nás Katko poslouchali a ptali se mě potom, jestli jsi byla někdy na hodech.
1: Byla jsem, když jsem byla malá, jsem chodívala, ale já si nepamatuju, co bylo o víkendu, na to, abych si pamatovala, co bylo půl století.
0: Jo, no ne, protože my jsme měli o víkendu hody, pátek, sobota, neděle, krása. A já jsem Katku jako zval k nám na hody, aby juchla a ona jakože...
1: Já jsem nemohla přijet, mě se vrátila dcera z Londýna, tak to já nemůžu jít na hody se bavit, ne.
0: Dobře, a můžeš teda prostě teď zkusit juchnout, jestli to...
1: Už jsem juchala v pátek, netýrej mě tady.
0: No právě, že nebylo juchání. Dobře, bylo. Tak si juchnem na 90 v 9. Hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Víte, proč se sebou blondýnky pokaždé berou do školy pas? No, protože musí přes přechod.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin 16 minut k tomu. O hit vašeho života si vždycky píšete, pokud chcete. Na program zavináčkrokodil.cz dneska vybírá Michal Sobřan. Píše, že tenhle song mu vždycky dodá energii a připomene, že člověk má občas zabrat a jít si za svým. Prý ideální písnička na rozjezd dne. Tak si pojďme pustit. A cože to? Katy Perry. Roar.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Začaly nám maturity. Říkáte, počkat, už se nějaký psali, ne? To je pravda. Dneska začínají ústní zkoušky, tedy čeština a také volitelný jazyk. Jinak, co se týče toho volitelného jazyka, tak tam můžou být uznány i takové ty státní zkoušky, zahraniční, takže někdo to má možná jednodušší. Tak doufám, že se maturanti dobře připravili, že jsou v klidu. Když teďka, kdo je víc v klidu, rodičové nebo děti? Přeju, ať to dobře dopadne a vy jste na ty svoje ratolesti pyšní. Fool's Garden, Kylie Minogue a taky Captain Jack, to jsou ty další devadesátky nachystané tady u nás na Radiu Krokodýl. Hezké pondělní dopoledne.
0: Krokodýlí zvuky, pravdivý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Pusťte slunce do svého domova.
3: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
2: A pozor, akce.
3: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách ProEx 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProEx 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
4: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
5: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
6: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
7: Ano, slyšíte správně.
6: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé Jižní Moravě.
7: Žádné dlouhé čekání.
6: Profesionální montáž a rychlá realizace.
7: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
6: nebo telefon 724 100 122.
7: Klimatizace Břeclav.
6: Řešení proti letnímu horku.
8: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
11: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
12: Hele, vyšla nová kaplinka.
13: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
12: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
12: Jasně, romantický útěk v praxi.
14: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
15: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Klasická diskotéková 90. Captain Jack z roku 96 za námi. Ideme hádat hit v jedné sekundě, i dnes je připraven. Tedy nejdřív první sekunda z jedné písničky. Vaším úkolem je uhodnout buď, kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. A co můžete vyhrát, když to zvládnete? Dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na letní scénu, do amfiteátru na Kraví hoře na představení Sága aneb Vizovský zázrak. Hrát se to bude 17. června od 20 hodin. Tak, telefonní linka je připravená, 603 103 103, na ní můžete volat. Už nám někdo volá, tak schválně. Krokodýl, dobrý den při.
2: Ahoj, dobře, krásný den při.
1: Kdože se dovolal?
2: Veronika.
1: Veronika. Veronika vystoupila z auta, bych řekla, cvakli dveře, je to tak?
2: Nějak jsem v autě, dobře.
1: Já jsem si říkal něco, cvaklo, že mě připravilo k dveře. Tak, můžeme hádat?
2: Jasně.
1: Jdeme na to. 3, 2, 1, go!
2: Jejda.
1: To nebude správná odpověď.
2: No.
1: Jejda to nespívá. Zpívá to někdo jiný. Kdo pak?
2: Vůbec mě nenapadá teďka.
1: Hele, vůbec se nedivím. Já to znám. Temnota.
2: Jako znám ten song, ale
1: jasně,
2: vůbec
1: chápu. Dobrý,
2: zpívá.
1: Tak nic, děkuju. Měj se moc hezky zatím.
2: Tak děkuju, hezky
1: díky. Den. Ahoj. 603 103 103. Telefon jsem zase uvolnil. Hit v jedné sekundě společně s Veronikou představili. A teď je na vás, abyste to uhodli. Tedy, kdo to zpívá nebo jak se to jmenuje. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, ahoj, Kuba u telefonu.
1: Nazdar, Kubo, ty jsi poznal?
3: Já si myslím, že to je Kelly Clarkson. What doesn't kill
1: you makes you strong. Jo, je.
3: Výborně.
1: Gratulace. Jdeš do divadla k Bolkovi, tedy do amfiteátru na letní scénu. Chodíš k Bolkovi občas se podívat?
3: Ještě jsem nebyl.
1: Aha, dobře, no tak můžeš toho využít, vstupenky jsou tvoje.
3: Gratuluju,
1: nezavěšujem jí se, díky, ahoj.
3: Děkuji, ahoj.
1: Kelly Clarkson, Stronger, dáme si touhle hitovku z roku 2012 úplně celou. Hezké dopoledne.

0: Stalo se takovým pravidlem, že do 90. po 9. se nám vměstná nějaká novější písnička, a to hit v jedné sekundě. Ta dnešní od Kelly Clarkson byla z roku 2012. Ale v 90. budeme pokračovat. Dáme Savage Garden. Ingrid. A do 10. zazní i Sophie B. Hawkins. Jste s Krokodýlem, odkud gratulujeme všem Natašám, které právě dneska slaví svůj svátek. Pěkné dopoledne.
1: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Jo, ještě beton.
3: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech ústraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
5: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalace Brno. Přijďte nás navštívit.
7: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikuličtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikuličtí vinaři. Počet míst omezen. Prodej na mikulečtivinaři.cz.
8: Haló, jsme tu všichni.
9: Já nic nevidím.
8: Nemůžeme rozsvítit?
9: Je to tajný.
8: Takže,
9: pohraj jste.
8: Heneš, long story short, tady.
9: Brňák, Dian, jsem tu.
10: Hora, Jamaja, taky.
8: Dobrý.
9: Jdeme.
8: Jedu.
9: Hořák, zapínám, krájím.
8: Šlehám, sedím.
9: Strouhám,
8: flambuju.
11: Hasím.
9: Slejvám.
8: Utírám,
9: solím.
8: Pepřím.
11: Servíruju.
9: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
12: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Jíchou, Kristinou Danielovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
13: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
15: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
16: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. 99. It's my life. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99.

0: Poslední 90 po 9 před 10 na Krokodýlu. Tohle byla Sophie B. Hawkins a těch 10 bude za 2 minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánů na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj!
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. dáme Flashdance. Bude i Neil Diamond. A taky Kabáti.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme 10 stupňů, těch 10 je v podstatě všude po jižní Moravě. Odpolední maximální teploty 17 až 20 a na večer v severovýchodní části kraje možná drobné přehánky.
5: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Jsou to zprávy, vítejte.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Už dnes odstartuje z Brna mobilní vesmírná raketa Spacebus a společně s ní největší vzdělávací vesmírná tour v historii Česka. Roadshow se právě teď koná na Moravském náměstí. Návštěvníci si vyzkouší virtuální cestu do vesmíru a na vlastní kůži zažijí pocity, které zažívají astronauti na oběžné dráze. Těšte se na průlet armádního vrtulníku, ukázku vojenské techniky, setkání s kadety mise Zero G, armádní překážkovou dráhu nebo interaktivní aktivity. Vstup je zdarma. Na začátku týdne bude obloha polojasná až oblačná, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. V průběhu týdne teploty porostou až k letním 25 stupňům Celsia, stále však počítejte s přeháňkami. Město Příbor na Novojičínsku otevřelo v rodném městě svého nejslavnějšího rodáka, psychologa Sigmunda Freuda, interaktivní expozici Dům snů. Návštěvníci v ní najdou například obrovský stůl, který v nich může vyvolat pocit malosti, ale mohou se díky němu i vcítit do pozice malého dítěte. Filip Salač obsadil ve velké ceně Katalánska v kategorii Moto 2 7. místo a připsal si nejlepší výsledek v sezóně mistrovství světa silničních motocyklů. V Barceloně vyhrál domácí Manuel González.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz.
7: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
6: Hokejisté Slovenska porazili včera na mistrovství světa v utkání skupiny B Itálii 4-1 a navázali na výhru nad Nory. Hokejisté Norska byli úspěšní ve druhém utkání, když včera porazili Slovinsko 4-0. Rakousko zvítězilo ve skupině A nad Maďarskem 4-2. Hokejisté Spojených států porazili nováčka Velkou Británii 5-1 a Lotyšsko zdolalo Německo 2-0. Hráči Švédska porazili Dánsko 6-2 a ve druhém utkání poprvé vyhráli. Švédové budou dnes třetím soupeřem českého týmu v základní skupině B. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut.
2: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
8: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
9: Eastgate.
10: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
9: Využijte naší nabídku do konce června.
10: Vaše brána k novému bydlení.
9: Sledujte Eastgate Brno.
11: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
1: Dopravní servis
12: Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, vyrazíme na silnice, slovo má Lenka.
13: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 216. a 196. kilometrem, navíc na 213. kilometru policie došetřuje nehodu. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy budete popojíždět od 3. kilometru a omezení vás zdrží na silnici 52 z Brna do Pohořelic mezi Modřicemi a Popovicemi. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Ruštoková.
0: Lenko, děkujeme, máme tady novou uzavírku, která jakože je dost nic moc a bude trvat celý měsíc až do 15. června. Jsou neprůjezdné bosonohy, silnice 602, tedy pokračování Jihlavské přes bosonohy na Veselku. Tam tudy zkrátka dobře neprojdete, tak jenom doufujeme, že během té doby se nestane nic na D1, protože po té 602 je to v podstatě objízdná trasa. Objížďka ta je stanovená přes Kohoutovice, když spousta lidí jezdí přes Stroubsko a Ostopovice, tak s tím prosím počítejte, ať se nedostanete k tomu zákazu vjezdu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Všichni, kdo jsou naladěni na vlně Krokodila, můžou hrát o nové horské kolo. Pravidla během chvilky a vím, kdo o něj taky třeba bude hrát, kde se poslouchá Krokodýl. V Bohnicích na Jipce interní gastroenterologické kliniky. To říct po ránu třikrát název vašeho pracoviště, milí zlatí, to je celkem slušný jazykolam. Tak ať vás to tam baví, ať vám to ocípá. Jste s Krokodýlem, přeju hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Chemici neumírají, jen přestávají reagovat.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Za 35 tisíc to horské kolo je. Koncem tohoto týdne ho někdo z vás vyhraje. Ten, kdo si úplně nejpřesněji tipne čas, za který kolega Jirka Wiener dorazí tady od nás z Gorkého 45, tedy tak, kde sídlí Krokodýl, až do prodejny Element Store u M Paláce. Vy tipujete, za jak dlouho to zvládne, ale pozor, nebude to jen a pouze jen tak nějaká jízda. Budou tam zastávky, povinné zastávky. Jirka bude dělat selfiečka a zastavovat v centru Brna. Vyfotit se musí u Petrova, na Zelňáku, u Krokodýla na Staré radnici, na Svoboďáku a na Hlavní nádraží a teprve potom pojede do cíle k M Paláci do prodejny Element Store. Vaše tipy prosím posílejte v minutách a sekundách na e-mail studio@krokodil.cz a samozřejmě taky připište telefon na vás. Tak držíme palce, ať to co nejpřesněji vymyslíte. Hezké dopoledne.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 tisíc korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce.
2: Po cestě ho čeká několik úkolů.
0: A ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle.
2: Vyhraje první, nejpřesnější tip.
0: Více na krokodil.cz. Poslouchej a vyhrávej.
3: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Gala.
4: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
5: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
6: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
7: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
8: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
9: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
8: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
9: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
8: To chci.
9: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
12: Je dobré mít své jistoty.
0: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
12: Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Nevíte, jak s obědem, milí krokodýlové? Nevíte, co zítra? No, my víme. A mrkněte se na aktuální nabídku na www.obědyadam.cz. Objednejte a nechte si dovést do práce nebo domů kvalitní domácí oběd. Na výběr máte z 5 druhů menu, z poctivých surovin, tradiční česká kuchyně i oblíbené klasiky, které zasytí a potěší. Zítra doporučujeme třeba pórkovou polévku a k tomu kuřecí nudličky v hříbkové omáčce s dušenou rýží. Obědy vám po domluvě donesou až k bytu, bezplatný rozvoz a jedno. Cena. Tak mrkněte.

0: www.obědyadam.cz a nechte si chutnat.
1: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Až teda čte už je dneska, zítra se v Brně děje něco, co tak jako běžně úplně nevidíme, protože dneska odstartovala mobilní vesmírná raketa Spacebus a společně s ní největší vzdělávací vesmírná tour v historii celé České republiky. Tady už odstartovala před chvilkou v 10 hodin dopoledne na Moravském náměstí a bude se to konat i zítra. Co tam uvidíte, co si vyzkoušíte, tak si vyzkoušet můžete virtuální cestu do vesmíru a na vlastní kůži zažít pocity, které zažívají astronauti na oběžné dráze. Takzvaný overview efekt je moment, kdy si člověk při pohledu na Zemi z vesmíru uvědomí její křehkost a vzájemnou propojenost nás všech, obyvatel naší společné planety. Mimo to se můžete setkat také s těmi, kteří budou koukat na průlet armádního vrtulníku. Bude tam také ukázka vojenské techniky, výstava o černých dírách, obří nafukovací modely planety Země. Bude také setkání s kadety mise Zero G a také armádní překážková dráha. Interaktivní aktivity a mnoho dalšího. A důležitá informace, prosím vás, celé je to zadarmo. Ten vstup, tak se přijďte podívat, jak nám to tady krásně odstartovalo a startuje. Tady je Krokodýl, hezké dopoledne.
2: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
3: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
2: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
3: No přece od Klimastylu z Hodonína.
4: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
5: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Fandové basketbalu, zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou do

0: zase na vás.
1: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
2: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
4: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
5: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem. Nejlepší je s Pelikánem.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Lady Gaga, Hold My Hand, tady u nás na Radiu Krokodýl, 3/4 minuty před 11. hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. kdo bude, co bude, to ploudr. Fergie. A taky třeba Lucie.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme 16 stupňů, víc než 20 dnes zbýt nemá. Na severovýchodě kraje k večeru možná drobné přeháňky.
3: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezké pondělí.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Policisté na Brněnsku prověří případ psa se známkami popálení pro podezření stírání zvířat. Oznámení přijala policie od strážníků ve Šlapanicích v sobotu ráno. Žádá o pomoc veřejnost. Policisté v současné době už znají majitele psa, ten však dosud ve věci nepodal vysvětlení. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání odbor komunikace prezidentské kanceláře předem neupřesnil. Uvedl zároveň, že se přijetí uskuteční bez příležitosti pro média. V Rakousku se odehrál další útok, při němž stádo krav na pastvině zaútočilo na turisty. Případ se stal v Tyrolsku a krávy zabili starší manželský pár. Přesný průběh neštěstí je dosud předmětem vyšetřování. Po útoku v roce 2014 vydala rakouská vláda doporučení, podle něhož se turisté mají držet dál od stád na horských pastvinách a vodit své psy na vodítku. V případě útoku je ale mají pustit. Brněnští badmintonisté vévodí české extralize už čtvrtou sezonu. Elitní tým klubu SK Brno Slatina v letošní sezóně nepoznal hořkost porážky. V sobotu doma v semifinále porazil Meteor Praha a ve finále zdolal tým z Ostravy.
5: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
6: Češi!
4: Po dvou večerních zápasech ve dvou dnech naordinoval trenérský štáb na včerejší odpoledne našim hokejistům na mistrovství světa jen dobrovolný trénink. Ve vedlejší hale BCF Arena vyjelo na led 9 českých reprezentantů. Ostatní zvolili posilovnu a regeneraci na hotelu. Dnes je čeká o 20 hodin a 20 minut zápas proti Švédsku.
7: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
8: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
9: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
8: Využijte naší nabídku do konce června.
9: Vaše brána k novému bydlení.
8: Sledujte Eastgate Brno.
10: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, jak to tam vypadá, jaké tam jsou novinky, to nám prozradí Lenka.
11: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a narazové kolony mezi 210. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy budete popojíždět od 3. kilometru. Omezení vás zdrží na silnici 52 z Brna do Pohořelic mezi Modřicemi a Popovicemi. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: I dneska po 11. hodině vyrazí krokodýl cestovatel na výlet, když uhodnete, kam vyhrajete dvě vstupenky na Animal Fresh Festival do Slavkova u Brna na příští víkend. Tak buďte s námi, během chvilky jdeme na to. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde trenér hostů o přestávce za hráči do šatny a říká: nechci být pověrčivej, ale za stavu 13-0 to na výhru moc nevypadá.

0: Cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel vyráží na výlet, když uhodnete kam, něco tady pro vás mám. Dvě vstupenky na Elimon Fresh Festival, který se bude konat v Zámecké zahradě ve Slavkově u Brna příští víkend 30. a 31. května. Co máte uhodnout? No kam to cestovatel vyráží na procházku? Dneska hádáme název jedné obce v okrese Brno-Venkov. Ta obec se rozkládá na okraji Dýsko-Svrateckého úvalu. Oho, co to je? Mám to upřesnění. Ta malá obec, kousek za Mariánským údolím, je známá jako historická lokalita, například na návrší Žuraň, které leží v jižní části katastru obce, tak byla komplexně prozkoumána velká mohyla z doby stěhování národů. Zároveň z tohoto návrší řídil 2. prosince roku 1805 Napoleon Bonaparte takzvanou bitvu tří císařů. Nápovědou k názvu obce pro vás může být i to, že se tady narodila známá spisovatelka Květa Legátová. Jejíž román se stal předlohou filmu Želary. Znáte název obce? Pokud ano, volejte krokodýla. 603 103 103. Kdo pak je tím, kdo se dovolil jako první krokodýl? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Leona.
1: Leono, dobrý den, zdravím vás kam?
2: Do Brna.
1: Do práce?
2: Ano, do práce.
1: Lenko, prozraďte mi název té obce.
2: Myslím si, jestli to není Slavkov u Brna.
1: U Brna to je, ale ne Slavkov, něco jiného. Aha. Máte nějakou jinou možnost?
2: Tak nevím, Tvarožná.
1: Taky ne, je mi to líto, děkuju moc, mějte se hezky. Naschledanou. Pokus číslo 1 se nezadařil, co pokus číslo 2? 603, 103, 103. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, Jana.
1: Zdravím, Jaru, kam?
3: Do Brna.
1: Taky. Dobrá. Jaro, kterou obec mám na mysli?
3: Šlapanice.
1: Ne, děkuju, mějte se hezky, naschledanou. Co, dáme to do třetice? Jako ve Šlapanicích se asi nenarodila úplně jako Květa Legátová, si myslím, podle té nápovědy. Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka.
1: Jirko, zdravím vás, vy víte?
4: Já si myslím, že to je Podolí u Brna.
1: Máte naprostou pravdu, uhodl jste. Která z těch nápověd pro vás byla ta zásadní?
4: No, tam ten Slavkov a ta bitva.
1: Jasně, jasně, chápu.
4: Tak
1: doufám, že máte volno příští víkend. Vyhrál jste dvě vstupenky na Elimon Fresh Festival do Slavkova u Brna. Gratuluju k tomu.
4: Děkuju.
1: Mějte se hezky, naschranou.
5: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.

0: Máže materiálu i dopravy?
1: Ano, slyšíte správně.
0: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
1: Žádné dlouhé čekání.
0: Profesionální montáž a rychlá realizace.
1: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
0: nebo telefon 724 100 122.
1: Klimatizace Břeclav.
0: Řešení proti letnímu horku.
2: Královna omáček míří na Hrad.
3: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
2: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
3: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
2: Kapacita omezena.
3: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Toto je?
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun. Nákupní cen

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Teď, právě teď to chce volat krokodýla 603 103 103. Proč? No, protože tady pro vás máme peníze a těch peněz máme už opravdu hodně. V krokodýlím banku je částka krásná 101 550 korun českých. Kdo pak se dovolal? Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Dana z Brna.
1: Danuško, zdravím, po víkendu odpočata.
2: Dá se říct, ano.
1: Jo, chtělo by to ještě jak nějaký den na odpočinek, víte.
2: Brala bych to, no.
1: S touhle částkou se bude výrazně lépe odpočívat, než bez ní.
2: Je, to by bylo super.
1: No, tak to chce říct ten správný zvuk, co to je?
2: Já bych zkusila, jestli to tam ještě nebylo, jak se dřív odezávali ptušky, takovým tom strojku.
1: Jo. Takže takový klasický dřevěný, nebo ořezávatko na dřevěný tušky. Rozumím.
2: Ano.
1: Jdem teda ořezat nějakou tušku. Ale proč ne? Vidím tam ty hoblinky, jak tam padají z té tušky.
2: Jo.
1: Co říká arbitr?
2: Zase nic.
1: Je mi líto. Zase nic.
2: Nevadí.
1: Mějte se moc pěkně.
2: Naschranou.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
0: Radio Krokodýl.
4: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz
5: Aktuálně z Brna. Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Běrncenově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
6: Vaše město Brno.
7: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Haló, jsme tu všichni.
10: Já nic nevidím.
9: Nemůžem rozsvítit?
10: Je to tajný.
9: Takže,
10: pohraj jste.
9: Heneš, long story short, tady.
10: Brňák, Dian, jsem tu.
9: Hora,
10: Jamaja, taky.
9: Dobrý.
10: Jdeme.
9: Jedu.
10: Hořák, zapínám, krájím.
9: Šlehám,
10: cedím.
9: Strouhám,
10: flambuju.
9: Hasím.
10: Slejvám. Utírám, solím, pepřím.
9: Servíruju.
10: To bude legendární hostina.
11: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
12: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonecto. www.fluikonecto.cz
13: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
14: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz
15: Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, denně výběr z 5 menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na knoflíku, na Běhounské 9.
16: Hele, Vyšla nová kaplinka.
17: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
16: Portugalsko, Solunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
17: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
16: Jasně, romantický útěk v praxi.
18: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
19: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
20: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku dáš.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více

0: Verona, Hey Boy na Rádiu Krokodýl přesně 2 minuty před 12. hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánů na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj!
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. u oběda se budeme zachraňovat. Byl Book and Candle Rescue Me. Bude i David Guetta, tedy svým Satou Sendai. A chybět nebude ani Eva Farna.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna už máme 18 stupňů, Břeclav hlásí 16, Znojmo 14. Víc než 20 dnes být nemá.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Jsou tu zprávy, vítejte.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: V Zoo Brno se narodila 3 mláďata sobu polárník. Stádo ve výběhu naproti jelenům Milu se rozrostlo hned o 3 nové přírůstky. Malé soby už doprovodu svých matek můžete vidět ve výběhu. Sob polární je jediný druh jelena, u kterého mají parohy samci i samice. Bývalý poslanec Dominik Feri dnes u obvodního soudu pro Prahu 3 znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. Muž je obžalovaný z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou sundal kondom, i když s tím nesouhlasila. Skutek se podle Feriho nemohl odehrát tak, jak tvrdí poškozená žena. Zároveň odmítl, že by si při styku s ní někdy prezervativ sundal. Soud se případem začal zabývat v březnu. Není vyloučené, že by dnes mohly zaznít závěrečné řeči.
1: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
5: Hrad Sádek na Třebíčsku, později přestavěný na zámek, který desítky let fungoval jako základní škola pro děti z několika obcí, chce jeho majitel Karel Muzikář zpřístupnit veřejnosti. Pravidelné prohlídky spojené s návštěvou kavárny či vinárny by mohly začít příští rok v létě. Sádek bude fungovat i jako místo konání svatebních obřadů, zatím se ale za jeho zdmi intenzivně pracuje. Čeští házenkáři v odvětě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a na šampionát nepostoupili. Už po středečním debaklu ztratili reálnou naději na účast na závěrečném turnaji.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz.
6: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
5: Třetím soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku budou dnes Švédové. Výběr kouče Radima Rulíka touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovinci, která národnímu týmu zkomplikovala boj o postup do čtvrtfinále. Dnešní zápas začne ve 20 hodin a 20 minut.
7: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekonomy.cz.
8: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
9: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
10: Využijte naší nabídku do konce června.
9: Vaše brána k novému bydlení.
10: Sledujte Eastgate Brno.
11: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré poledne, jdeme na silnice. Celkem se zdržíte, pokud jedete z Brna dolů ve směru na Mikulov, protože na vídeňské, respektive zatím brněnské, se opravuje vodorovné značení, tak je tam celkem kolona. Nová uzavírka na Měsíc uzavřela bosonohy. Komplet průjezd. Oficiální stanovená objízdná trasa je vedená přes Kohoutovice. Na Veselce se dostanete zpátky a někdo teda jezdí přes Troubsko a Ostupovice, tak to necháme na vás. Nehody hlášeny nemáme, tak ať to tak vydrží.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krátce po 12. ve studiu Jirka Wiener, dobré poledne.
1: Jasně, už trénuju, vypadá to v pátek, že si vyjedeme. Vy typujete, za jak dlouhou jedu trasu, ale podíváme se na to.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se paní Novotná. Ten můj Pepa, to je zuřivej milenec. No, když má konečně plnit aspoň jednou za měsíc manželské povinnosti, tak mu to nejde a on zuří.

0: Evo Farná, tohle Krokodýl, vaše rádio.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A naši nejmenší posluchači, ano, ve školce v Řečkovicích se ptáme, z čeho se dělá čokoláda.
2: Z rozpuštěné čokolády.
3: Z nějakého těsta.
4: Z mlíka.
5: Dělá se to z dokud z rozpustilé čokolády a z mlíka. A pak se to dá do továrny, kde se to zpevní a obalí.
6: Z bílého mlíka a z hnědé čokolády.
0: Z čeho se dělá čokoláda? Na to jsme se ptali našich zlatíček v Řečkovicích.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Soutěžíme taky o luxusní kolo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Více na krokodýl.cz.
7: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš před koupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
10: Tak pojďme.
11: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
12: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
13: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
14: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
15: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
14: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
15: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
14: To chci.
15: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
16: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
17: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
18: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
19: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
20: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
21: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
10: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
22: Vyšla nová kaplinka.
23: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
22: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
23: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
22: Jasně, romantický útěk v praxi.
24: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
25: Je dobré mít spolehlivého přítele.
26: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Činasky slovenský klín, jsme vaše rádio a rádio, které podporuje taky omezování mobilu ve školách, tak aby se děti mohly pěkně soustředit nejenom na výuku.
1: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
2: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
3: Eastgate.
4: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
3: Využijte naší nabídku do konce června.
4: Vaše brána k novému bydlení.
3: Sledujte Eastgate Brno.
5: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a GasGas. V Brně na Masné u Zvonařky.
0: No a teď se jdeme podívat na ty mobily.
6: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
7: Jmenuji se Věra Babicová, jsem ředitelkou základní školy Komenského ve Slavkově u Brna. Na naší škole mají žáci povolený mobilní telefony v době výuky pouze ze zdravotních důvodů. Důvodem byla snaha přivést děti zpět ke komunikaci se spolužáky. Znovu se nám objevily ve třídách třeba Rubikovy kostky, některé deskové hry a podobně.
6: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
8: Rádio Krokodýl.
3: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
10: Kde jste všichni?
9: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
11: Jo, ještě beton.
12: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
13: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
14: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
15: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
16: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
15: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu Elektromobility e-Drive Show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
16: Že bych se taky svezla.
15: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
17: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
18: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
17: A tak to bude drahé.
18: Jdepak. Za cenu běžného spalováku.
15: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
19: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
20: Chcete potkat šampiona?
8: Dorazte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
10: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Jíchou, Kristinou Danielovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
11: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Neverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
20: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Jarek Nohavice, Jana Kiršner, jsme vaše rádio. 13. hodina, čerstvé zprávy s Katkou, o čem budou?
1: Přeji krásné odpoledne. Brněnská muzejní noc letos nalákala méně lidí než loni, víc už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. Dono Mar Lucenzo. Natalie Imbruglia. Bude taky Michal Hruza. Je tady 13. hodina, přesně.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
5: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekejte polojasno, teploty kolem 20 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnská muzejní noc letos nalákala 46 tisíc lidí, kteří se mohli podívat do muzeí, galerií, knihoven, chrámu a dalších objektů. Loni dorazilo bezmála 60 tisíc lidí. Letos ale bylo nepříznivé počasí. Navíc Česko hrálo na hokejovém mistrovství světa. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovala. Nyní čekají restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl z baziliky na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Stíhán bude na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Do nizozemského přístavu Rotterdam dnes dopoledne připlula výletní loď, na níž se v dubnu objevila nákaza smrtelným hantavirem. Plavidlo, z něhož se cestující vylodili už dříve, dovezlo 25 členů posádky a dva lékaře. Přímo z lodi míří do karantény, kde by měli strávit 6 týdnů. Loď, jejíž osud vzbudil celosvětové obavy z možného šíření nákazy, nyní čeká důkladná dezinfekce. Brněnští basketbalisté rozehráli lépe semifinálovou sérii s Pardubicemi a po vítězství 85-82 v hale Východočechů sebrali soupeři výhodu domácího prostředí. Druhý duel série hrané na 4 vítězství je na programu dnes opět v Pardubicích.
6: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
7: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté odcestovali do Švýcarska z 10 hráči, kteří ještě do pátku neměli ani jeden start na mistrovství světa. Hned v úvodu turnaje se musí vypořádat s jednou nepříjemností. První tři duely totiž národní tým hraje o 20 hodin 20 minut. Tak pozdě extraligové duely nezačínají, přitom právě česká soutěž vyslala do reprezentace nejvíc hokejistů. V Evropě od 8 večera začínají často pouze Švýcaři. I dnešní zápas českého týmu se Švédskem má start ve 20:20.
8: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
9: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
10: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
9: Využijte naší nabídku do konce června.
10: Vaše brána k novému bydlení.
9: Sledujte Eastgate Brno.
11: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a GasGas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: V Brně začíná odpolední špička, zdržíte se v ulici Milady Horákové, no a taky v ulici Křenová. Policejní hlídku jste nám nahlásili přímo na kolišti nebo v ulici Ploutní.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
11: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
2: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní Pátková říká manželovi: Pepo, nechceš mi pomoct umýt nádobí? To nevíš, že nemůžu na nohy? Já si dělal legraci. Už je dávno umyté. Daj si pivo? Už letím. Škoda, že už je to nádobí umyté. Bohužel není. A pivo taky není. Ale když už jsi tady, můžeš ho umýt.

0: na Krokodýl na Telembrulian, tohle je Krokodýl, tohle je vaše rádio, kde můžete vyhrát kolo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Horské kolo za 35 000 korun typujete za jak dlouho, když vyrazím na kole přímo ze studia Krokodýla. Dorazím do prodejny Element Store u M Paláce. Vy typujete, za jak dlouho to zvládnu, po cestě ale musím pozor vyfotit selfiečka. U Petrova na Zelném trhu, u Krokodýla na Staré radnici je Svoboďáku a hlavní nádraží. No tak za jak dlouho to bude? Tipněte si v minutách a sekundách, za jak dlouho to bude e-mailem na studio@krokodil.cz. Připište telefon na vás a pak už jenom poslouchejte. Brzy vyrazíme.
1: Krokodýlí zvuky, pravý do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
7: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
8: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
9: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
10: Ano, slyšíte správně.
9: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
10: Žádné dlouhé čekání.
9: Profesionální montáž a rychlá realizace.
10: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
9: nebo telefon 724 100 122.
10: Klimatizace Břeclav.
9: Řeší proti letnímu horku.
11: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Queenie, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
12: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
17: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
18: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
19: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Kroku díláci, tak dneska na Moravském náměstí je v vidění vesmírná raketa, tedy její kopie, taková menší, kterou můžete i díky Hvězdárně Brno vidět přímo na Moravském náměstí. Je to takový tip možná na dnešní pěkné selfiečko. Víme, co se děje.
1: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý, v takém horku. O tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Haló, jsme tu všichni.
9: Já nic nevidím.
8: Nemůžem rozsvítit?
9: Ne, je to tajný.
8: Takže, pohraj jste.
9: Heneš, long story short, tady.
8: Brňák, Dian, jsem tu.
10: Hora, Jamaja. Taky.
8: Dobrý.
9: Jdeme.
8: Jedu.
9: Hořák. Zapínám. Krájím.
8: Šlehám.
9: Sedím.
8: Strouhám.
9: Flambuju.
8: Hasím.
9: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
8: Servíruju.
9: To bude legendární hostina.
11: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
12: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
13: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluiconecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluiconecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluiconecto. www.fluiconecto.cz.
14: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou, s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
15: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
16: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tohle na Krokodýl Lenny Halo, čerce zprávy s Katkou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne ve zprávách, mimo jiné o tom, že se dnes v Brně představí mobilní vesmírná raketa.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Hru Pozdě příchozí nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin a představení Rekabaret nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 14. Huntrex Golden. Cranberries. A jedna Bará Poláková.
5: Nafrněná problematická.
0: Minutu před druhou odpolední.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
7: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme na Jižní Moravě polojasno, teploty budou kolem 20 stupňů.
8: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou to zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Už dnes startuje z Brna mobilní vesmírná raketa Spacebus a společně s ní největší vzdělávací vesmírná tur v historii Česka. Roadshow se dnes koná na Moravském náměstí. V Brně bude akce k vidění i zítra. Návštěvníci si vyzkouší virtuální cestu do vesmíru a na vlastní kůži zažijí pocity, které zažívají astronauti na oběžné dráze. Těšit se můžete také na ukázku vojenské techniky, setkání s kadety mise Zero G, armádní překážkovou dráhu nebo interaktivní aktivity. Vstup je zdarma. Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohli mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by mohli dostat 400 tisíc korun. Na dvojčata a vícerčata místo 700 tisíc pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou dnes beze změn schválila vláda. Normu dostane k projednání sněmovna. Na začátku týdne bude obloha polojasná až oblačná, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. V průběhu týdne teploty porostou až k letním 25 stupňům Celsia, stále však počítejte s přeháňkami. Filip Salač obsadil ve velké ceně Katalánska v kategorii Moto2 sedmé místo a připsal si nejlepší výsledek v sezóně mistrovství světa silničních motocyklů. V Barceloně vyhrál domácí Manuel González.
9: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
10: Češi! Mistrovství světa v levli hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Rozbruslení hokejové reprezentace před večerním utkáním na mistrovství světa ve Friburgu proti Švédsku vynechal ze zdravotních důvodů obránce Michal Kempný. Nad jeho startem visí otazník. Trenéři se jinak plánují vrátit k sestavě, která nastoupila v úvodu turnaje do pátečního duelu s Dány. Utkání základní skupiny B začne ve 20 hodin a 20 minut.
11: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
12: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
13: Eastgate.
14: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
13: Využijte naší nabídku do konce června.
14: Vaše brána k novému bydlení.
13: Sledujte Eastgate Brno.
15: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
16: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Zábrdovicích na ulici Příkop u Bratislavské dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. 4-kilometrová kolona se táhne kvůli zúžení na 52. Za Brnem směr Pohořelice na úrovni Modřic. Pár minut se postojíte také na D2 na příjezdu do Brna od exitu 3. A kamiony zpomalují na dálnici D1 v úseku mezi Rousínovem a 126. kilometrem mezi Vyškovem a Brnem. Pro Rádio Krokodýl z Globál Stan. Vánoce, koktejl Šára.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tak jak ti to jde? No už moc ne, tak dvakrát do týdne. Ne, já jsem myslel doma. Doma? Tak tam už vůbec ne.

Huntrix Golden na Moravském náměstí, taky replika raketoplánu, tedy raketoplánu rakety. Krokodýláci, víme, co se děje, no ale hlavně máme fantastickou zprávu, protože v Brně na Jižní Moravě už máme opět jaro, teploty kolem 20 stupňů, ale hlavně od soboty to vypadá už na léto. Teploty budou až kolem 28 stupňů. Tak to je dobrá zpráva, co vy na to? Přežít týden pracovní s krokodýlem, my vám k tomu hrajeme, tak trošku nasejeme léto roku 1999. Tady je Enrique Iglesias, Be With You, pěkné odpoledne.

0: jedna nafrněna na krokodilu. Víme, co se děje v Brně. Šalinou linky číslo 14 se můžete od pondělí svést právě v Brně na trase mezi náměstím Míru a Obřany. Nahrazuje totiž linku číslo 4, pro kterou platí od pondělí, stejně jako pro tři další tramvajové linky. Změny na trase. Pokud si říkáte proč, no je to výluka na náměstí Svobody kvůli plánované instalaci výsuvných sloupků, tak počítejte nově i s linkou číslo 14.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce. Po cestě ho čeká několik úkolů a ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle. Vyhraje první, nejpřesnější tip. Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
2: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři. CZ.
4: Fandové basketbalu zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou do velkého finále, se koná ve Stares aréně Budova ve čtvrtek 21. a v pátek 22. května od 18 hodin. Vstupenky v síti Ticketportal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
5: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
6: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
7: Ano, slyšíte správně.
6: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
7: Žádné dlouhé čekání.
6: Profesionální montáž a rychlá realizace.
7: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
6: nebo telefon 724 100 122.
7: Klimatizace Břeclav.
6: Řešení proti letnímu horku.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2,5 tisíc korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Toto je.
12: Dopravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Královna Omar omáček míří na Hrad.
15: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
14: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
15: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
14: Kapacita omezena.
15: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
16: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

kroku dílo Black Milk, no a my si za okamžik zasoutěžíme o více než 101 tisíc korun za náš záhadný tajemný zvuk Rádia Krokodýl. Jste připraveni? Peníze pro vás za tajemný zvuk Rádia Krokodýl. Chystáme soutěž Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.

0: Kročitelé duchů na krokodýlo.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: My jdeme teď typovat, hádat, co je tajemný zvuk rádia krokodýl. Zní takto. Ptáme se, co to je. Vy můžete volat studio 603 103 103. Jednomu z vás dáme šanci typnout si. Tady je rádio krokodýl. Kdo tam? Haló?
2: Ahoj, tady Martin.
0: Ahoj Martin, odkud voláš?
2: Z Brna.
0: Typuj, hádej, co to je.
2: No, já bych si chtěl zkusit tipnout, jednou jsem to tak slyšel na internetu, jak když se kouše do takových těch křupek, takový ty sneky. Mm-hmm.
0: Kousnutí já. Do křupek, do jakých křupek?
2: Jak jsou ty takový ty sneky,
0: jo.
2: Ty suchy to do toho křupneš, ono to tak křupne.
0: No, rozumíme, suchý snek, křupnutí. Tak co na to arbitr, je to ono nebo ne? Ani tohle to není. Představ si.
2: To není možný.
0: Budeme si dál lámat hlavu, co to je. Měj se krásně, ahoj.
2: Zatím.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 101 tisíc korun. Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program, a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
6: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
7: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
8: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
7: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru?
8: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
7: To chci.
8: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
9: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
10: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou, s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
11: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: tady po 13. hodina, Katka je tady, čerstvé zprávy, o čem budou?
1: Pěkné odpoledne, policisté na Brněnsku prověřují případ psa se známkami popálení pro podezření stýrání zvířat, víc už za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánu na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj!
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. si budeme zpívat ram pam pam. Budou Westlife. A nebo Xindl X. Je tady 15. hodina.
5: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme na Jižní Moravě polujasno, teploty kolem 20 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké pondělí.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policisté na Brněnsku prověří případ psa se známkami popálení pro podezření stýrání zvířat. Oznámení přijala policie od strážníků ve Šlapanicích v sobotu ráno. Žádá o pomoc veřejnost. Policisté v současné době už znají majitele psa, ten však dosud ve věci nepodal vysvětlení. Neandrtálci používali kamenné nástroje k ošetření zubního kazu už před zhruba 59 tisíci lety. Naznačuje to stolička nalezená v jeskyni na jihu Sibiře, v níž vědci objevili hluboký otvor vytvořený ostrým kamenným nástrojem ještě za života svého nositele. Podle archeologů jde o nejstarší známý důkaz zubního zákroku a první případ vrtání zubu u jiného druhu než u Homo sapiens. V Rakousku se odehrál další útok, při němž stádo krav na pastvině zaútočilo na turisty. Případ se stal v Tyrolsku a krávy zabili starší manželský pár. Přesný průběh neštěstí je dosud předmětem vyšetřování. Po útoku v roce 2014 vydala rakouská vláda doporučení, podle něhož se turisté mají držet dál od stád na horských pastvinách a vodit své psy na vodítku. V případě útoku je ale mají pustit. Brněnští badmintonisté vévodí české extralize už čtvrtou sezonu. Elitní tým klubu SK Brno Slatina v letošní sezóně nepoznal hořkost porážky. V sobotu doma v semifinále porazil Meteor Praha a ve finále zdolal tým z Ostravy.
6: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
7: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Po dvou večerních zápasech ve dvou dnech naordinoval trenérský štáb na včerejší odpoledne našim hokejistům na mistrovství světa jen dobrovolný trénink. Ve vedlejší hale BCF Arena vyjelo na led 9 českých reprezentantů. Ostatní zvolili posilovnu a regeneraci na hotelu. Dnes je čeká o 20 hodin a 20 minut zápas proti Švédsku.
8: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
9: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
10: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
9: Využijte naší nabídku do konce června.
10: Vaše brána k novému bydlení.
9: Sledujte Eastgate Brno.
11: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
12: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně čekejte zdržení v koloně zhruba 5 minut na ulici Zvonařka do Černovic před Dornichem. V centru se ucpává například koliště nebo křižovatka Úzké a Nádražní ulice. Na Brněnsku před nájezdem na D52 v Modřicích. Na cestě od sjezdu z D2 blokuje provoz dopravní nehoda a pomalu se jede na D2 ze Slovenska před Brnem od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilša.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi, u nás si můžete taky vysoutěžit třeba nové horské kolo za 35 000 korun. Stačí poslouchat tohleto rádio. Jsme Krokodýl, pěkné odpoledne.
1: Lásko, ztratila se z noci, ale tvý stopy už za vás. Všude těhle.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Manželé se chystají na návštěvu a muž se ptá. Miláčku, co myslíš, kterou košili se mám vzít? Tu bez dvou knoflíků nebo tu se špinavým límečkem?

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Horské kolo za 35 tisíc korun typujete za jak dlouho, když vyrazím na kole přímo ze studia Krokodýla. Dorazím do prodejny Element Store u M Paláce. Vy typujete, za jak dlouho to zvládnu, po cestě ale musím pozor vyfotit selfiečka. U Petrova na Zelném trhu, u Krokodýla na Staré radnici je Svobodňáku a hlavní nádraží. No tak za jak dlouho to bude, typněte si v minutách a sekundách, za jak dlouho to bude e-mailem na studio@krokodil.cz. Připište i telefon na vás a pak už jenom poslouchejte. Brzy vyrazíme.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
2: Pusťte slunce do svého domova.
3: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
2: A pozor, akce.
3: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Prox2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
5: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
4: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu Elektromobility e-Drive Show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
5: Že bych se taky svezla.
4: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
12: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
13: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
14: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
15: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Šetříme s krokodýlem.
1: Teď tip na levný benzín a naftu. Krokodýláci tady v Brně okolí. Dobře poslouchejte, benzín 40,60, nafta 39 korun. Kde? Čerpací stanice Avia, Brno, Vídeňská 131.
0: Šetříme s krokodýlem.
2: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz
3: Fandové basketbalu, zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou do

0: Těšíme se na vás.
1: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 20. května stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
2: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžem rozsvítit?
4: Ne, je to tajný.
3: Takže, pohraj jste.
4: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
6: Hora, Jamaja, taky.
3: Dobrý.
5: Jdeme.
4: Jedu.
5: Hořák.
4: Zapínám, krájím.
5: Šlehám.
4: Sedím.
5: Strouhám.
3: Flambuju. Hasím.
4: Slejvám.
5: Utírám.
4: Solím.
5: Pepřím.
3: Servíruju.
4: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
8: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
9: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dobrý den. Bojerkovi Wienerovi už by Kloucký, prostě krokodýl. Hezké odpoledne a chystáme taky další zprávy, co v nich.
1: Pěkné odpoledne. V Zoobrnu se narodila 3 mláďata sobů polárních. Podrobnosti za chvíli.
2: Aktuálně z Brna. Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Běrncenově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
3: Vaše město Brno.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A teď už hlavně největší hudební výběr Dua Lipa, Physical. Jennifer Lopez, On the Floor. A dáme si z činasky skleničku. My máme rádi víno. Jsme Krokodýl, těšte se na hit za hitem. Za minutu budou 4.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
7: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra jedním slovem polojasno, teploty ráno jenom 7, odpoledne 20 stupňů Celsia.
8: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Zoobrnu se narodila 3 mláďata sobu polárních. Stádo ve výběhu naproti jelenům Milu se rozrostlo hned o 3 nové přírůstky. Malé soby už doprovodu svých matek můžete vidět ve výběhu. Sob polární je jediný druh jelena, u kterého mají parohy samci i samice.
5: Rádio Krokodýl. Třebíčsko.
1: Hrad Sádek na Třebíčsku, později přestavěný na zámek, který desítky let fungoval jako základní škola pro děti z několika obcí, chce jeho majitel Karel Muzikář zpřístupnit veřejnosti. Pravidelné prohlídky spojené s návštěvou kavárny či vinárny by mohly začít příští rok v létě. Sádek bude fungovat i jako místo konání svatebních obřadů, zatím se ale za jeho zdmi intenzivně pracuje. Španělská finanční správa musí vyplatit kolumbijské zpěvačce Shakire asi 60 milionů eur. To je v přepočtu 1,45 miliardy korun. Informují o tom média, která se seznámila s verdiktem správního soudu. Ten rozhodl, že zpěvačka nebyla v roce 2011 daňovým rezidentem ve Španělsku a tudíž v této zemi nemusela odvést daně z příjmu a majetku. Španělská daňová správa byla v dlouhé právní rozepři opačného názoru. Čeští házenkáři v odvětě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a na šampionát nepostoupili. Už po středečním debaklu ztratili reálnou naději na účast na závěrečném turnaji.
9: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz.
10: Češi!
1: Třetím soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku budou dnes Švédové. Výběr kouče Radima Rulíka touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovinci, která národnímu týmu zkomplikovala boj o postup do čtvrtfinále. Dnešní zápas začne ve 20 hodin a 20 minut.
11: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
12: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
10: Eastgate.
13: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
10: Využijte naší nabídku do konce června.
13: Vaše brána k novému bydlení.
10: Sledujte Eastgate Brno.
14: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
15: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď silnice.
16: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Uzavřená je momentálně dálnice D1 z Brna na Vyškov na 208. kilometru po dopravní nehodě. Zdržíte se od Slatiny a v protisměru od Rousínova. Poslední volný sjezd je na exitu 201. Ve zužení na 196. kilometru na cestě od Prahy stojí kamion s poruchou. Dlouhé zdržení řidiči hlásí od exitu 190 a v protisměru od 205. kilometru. V části Veveří v Brně na konečné náměstí bourala dvě osobní auta. Sklonou na zhruba 10 minut počítejte v obou směrech na ulici Zvonařka v úseku mezi Heršpitkou a Dornichem. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptelšar.
17: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
18: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
17: Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Bylo 16, dobré odpoledne, přeje krokodýl a už než mrknete okem, budeme šprechčit. Co dneska vygoumal Žanek?
1: Zdali, jak si viděl skrok sníkalovci, koumete, co jsou to novodurový šuflata?
0: Prostě funglovky, špicový, tak už za chvíli hezké odpoledne přeje Zbyněk Loucký a teď si dáme dvojku. Zase.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Povídá žena manželovi. Já si skočím na 5 minut k sousedce a ty mezi tím nezapomeň každou půl hodiny zamíchat tu kaši.
3: J-Lo.

0: Dobrý betální odpoledne. Tady Kroxna a šprechčíme.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Tak, Žany, zdar jak svině, jak říkáš, ale valíme, nevartuj a melduj.
2: Zdar jak svině z Kroxny, kalosci. Koumete, co jsou to novodurový šuflata?
0: Štatl gome tak to, právě teď. Tak co štatl? Štatlaři, pojďte na to. Šup.
3: Moje zásuvky.
4: Nový šuplatán.
5: Kuchyňské šuplíky.
6: Nějaký nový nábytek.
0: A Žany, správná válka je...
2: Novodurový šuflata jsou nový boty. Gratulace těm, co to uhodlí a mějte betelný den.
0: Prostě špica funglovky bagančata.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Za vším hledej menu. Na rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá nejíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
7: Rádiu Krokodýl. Zbyněk Kloucký. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku. Venkovní část plná zábavy je otevřena.
9: Tak pojďme.
10: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
11: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
12: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
13: Celé město už to ví, kde zvířátka milují.
14: Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
15: Kde jste všichni?
16: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují.
17: Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
18: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluid Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluid Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluid Connecto. www.fluiconecto.cz.
19: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
17: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
15: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Královna omáček míří na Hrad.
10: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
3: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
10: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
3: Kapacita omezena.
10: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
9: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 20. května stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Dobré pondělní odpoledne přeje Krokodýl. Bylo 16:30, jsme vaše rádio, máme největší hudební výběr, ale pozor, už taky více než 100 000 lítá v éteru. To už jsou pořádný many, jak se říká, ale na tohle téma právě teď pokračuje taky Christina Aguilera a Pitbull. Prostě velký money. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Jako bych to neříkal a telefon 603 103 103 se teď netrhne. Poslouchejte zvuk a volejte.
0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: jestli pořád nemůžete přijít na to, co je to za zvuk, tak jednoduše přidejte. Vy to dáte.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Protože v éteru je více než 100 000 korun. 101 650. Krokodýl Zbyňák, kdo je na telefonu?
2: Ahoj, Katko.
0: Ahoj, Katko, jak se máš?
2: Dobře, pondělí. Výborně.
0: Paráda, výborný pondělí úplně.
2: Krásný pondělí.
0: Už je navíc skoro za náma. Krásný pondělí, takže ty ses do práce těšila?
2: Určitě.
0: A jestli teď vyhraješ, tak už ani do práce nebudeš muset jít příští pondělí.
2: No, možná asi udělám volno.
0: To by byla dovča. 101 650 korun, přes 100 táců jednoduše. To jsou prachy na rádio Krokodýl. Dáme zvuk, ať máme zase jasno. Tak já ho pouštím. A Katko, my všichni teď, ať už jsme v práci, v autě ještě, nebo doma, posloucháme, co řekneš.
2: Já si myslím, není to, když kočka olízne ruku.
0: Když kočka olízne ruku. Vlastně tak to ona neudělá jednou, že? Ona tak jako na třikrát.
2: No.
0: Kočka nebo kocour?
2: To je asi jedno.
0: Nebo
2: kočka jako kocour. No, nebo.
0: Takže, Katko, máš kočku doma?
2: Máme. Hmm.
0: Takže když přijdeš pondělí z práce, tak ti olízne ruku vždycky.
2: No to určitě.
0: No a líbaly by ti taky ruce, kdyby bylo doma přes 100 000 korun?
2: To určitě.
0: To si myslím. Dáme to arbitrovi?
2: Ano.
0: Kam by to byla ta dovča?
2: Ještě nevím.
0: Tak já mu to dávám. Jestli to není pes třeba, když člověk přijde domů a lízne mu ruku, ale tohle byl dobrý nápad. K němu určitě gratuluju, díky za zavolání a Katko, my navyšujeme díky. Bank. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Pusťte slunce do svého domova.
1: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
0: A pozor, akce.
1: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Prox2000.cz.
2: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Transport Show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
4: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
5: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
4: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
5: No přece od Klimastylu z Hodonína.
6: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: 22. května v Brně. U Globusu se na vás těší Autopalace Brno. Přijďte nás navštívit.
9: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
10: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Jarontovou, Robertem Míchou, Kristinou Danihelovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
11: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
12: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 20. května stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
13: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
14: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
15: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Deal a Dua Lipa Don't Start Now. Teď nezačínej. Ano, s další hudební nabídkou začneme za malou chvíli. Teď dáme další zprávy. Co v nich?
1: Přeji krásné odpoledne. Brněnská muzejní noc letos nalákala méně lidí než loni. Víc už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Hru Pozdě příchozí nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin a představení Rekabaret nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl. Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 20. května stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
4: Firma Mlenský, ráj pro váš byt.
2: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A teď už slíbený největší hudební výběr Alvaro Soler La Cintura. Budeme mluvit o sexu. Let's talk about sex. No a díky tomu s Jelenem budeme v oblacích. Jsme Krokodýl, máme pro vás hit za hitem, za dvě minuty bude pět.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra bude polojasno, hezky, teploty ráno 7, odpoledne až kulatá 20.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnská muzejní noc letos nalákala 46 tisíc lidí, kteří se mohli podívat do muzeí, galerií, knihoven, chrámů a dalších objektů. Loni dorazil bezmála 60 tisíc lidí. Letos ale bylo nepříznivé počasí. Navíc Česko hrálo na hokejovém mistrovství světa. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovala. Nyní čekají restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl z baziliky na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Stíhán bude na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Do nizozemského přístavu Rotterdam dnes dopoledne připlula výletní loď, na níž se v dubnu objevila nákaza smrtelným hantavirem. Plavidlo, z něhož se cestující vylodili už dříve, dovezlo 25 členů posádky a dva lékaře. Přímo z lodi míří do karantény, kde by měli strávit 6 týdnů. Loď, jejíž osud vzbudil celosvětové obavy z možného šíření nákazy, nyní čeká důkladná dezinfekce. Brněnští basketbalisté rozehráli lépe semifinálovou sérii s Pardubicemi a po vítězství 85-82 v hale Východočechů sebrali soupeři výhodu domácího prostředí. Druhý duel série hrané na 4 vítězství je na programu dnes opět v Pardubicích.
7: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
8: Češi!
1: Čeští hokejisté odcestovali do Švýcarska z 10 hráči, kteří ještě do pátku neměli ani jeden start na mistrovství světa. Hned v úvodu turnaje se musí vypořádat s jednou nepříjemností. První tři duely totiž národní tým hraje o 20 hodin 20 minut. Tak pozdě extraligové duely nezačínají, přitom právě česká soutěž vyslala do reprezentace nejvíc hokejistů. V Evropě od 8 večer začínají často pouze Švýcaři. I dnešní zápas českého týmu se Švédskem má start ve 20:20.
9: e-kondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
10: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
11: Eastgate.
12: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
11: Využijte naší nabídku do konce června.
12: Vaše brána k novému bydlení.
11: Sledujte Eastgate Brno.
8: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
13: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pondělní silnice nás zajímají.
14: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. D1 zůstává uzavřená mezi Brnem a Vyškovem na 208. kilometru po dopravní nehodě. Přerušované kolony se táhnou od 188. kilometru a v protisměru čekejte zdržení od Rousínova. Navíc u exitu z 96 ve zúžení překáží kamion s poruchou, místu se raději vyhněte. Na D2 proto zpomalují kamiony před Brnem ze Slovenska zhruba od 11. kilometru. Ve Veveřína konečného náměstí došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a v obou směrech se popojíždí na ulici Zvonařka u Dornichu. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
15: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
16: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
15: Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Bylo 17, tady krokodýl Zlatíčka, už se na vás chystáme, tak proč se třeba musíme učit psát?
1: Aby jsme mamince mohli posílat dopisy nebo tátovi.
0: Jo, holky a kluci, probereme za malou chvíli, ale v tuto chvíli 3 minuty po 17. snad si už všichni můžeme do diáře napsat, že pondělí máme vlastně za sebou. Krokodýl Zbyněk Loucký, hezký podvečer.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Rodina lidojedů sedí u ohně. Otec vezme lžíci, zamíchá v kotli, ochutná a vrazí ženě facku. Ta se rozpláče, on říká: stará, kolikrát jsem ti říkal, než dáš maso do polívky, sundej z něj ponožky.

0: By the way, what is love? Co je to láska? Ale Zlatíček se dneska zeptáme něco jiného.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Holky a kluci, proč se musíme ve škole nebo vůbec kdekoliv naučit psát?
2: Aby se nám nesmály děti.
3: Protože aby jsme si mohli číst knihy.
4: Abychom mohli psát do rodičů.

0: nemohlo některé písmena umět, aby jsme mamince mohli posílat dopisy nebo tátovi.
1: No jasně, no zlatíčka, mě tady pípla zrovna SMSka, tak si jdu přečíst a vy za chvilku to budete umět taky.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Aktuálně z Brna.
4: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Běrncenově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
3: Vaše město Brno.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
7: Ano, slyšíte správně.
6: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
7: Žádné dlouhé čekání.
6: Profesionální montáž a rychlá realizace.
7: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
6: nebo telefon 724 100 122.
7: Klimatizace Břeclav.
6: Řešení proti letnímu horku.
8: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Nakup a vyhraj v Krpovi. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
12: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
13: Je dobré mít parťáka při práci.
14: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Bylo půl šesté, hraje vám Krokodýl, jsme vaše rádio. Pěkný a příjemný podvečer májový s datem 18. právě teď a v tuto chvíli v kalendáři. Mimochodem je dneska Nataša, ale teď už taky zvuk ticha, The Sound of Silence. Užívejte s Krokodýlem, fajn poslech přes Zbyňa.

0: pondělní slunný a konečně májový podvečer trávíte s krokodýlem a mě zaujala tahle informace.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
0: Počet stavebních povolení na jihu Moravy stoupl. Nárůst dosáhl až 12%. Navzdory meziročnímu růstu zůstává počet stavebních povolení v Jihomoravském kraji nízký. V prvním čtvrtletí letošního roku jich bylo vydáno téměř 1500, což je oproti Loňsku o téměř 12% více. Přesto jde o druhý nejslabší výsledek za posledních 20 let, za dvě dekády. Nejméně povolení vydali úřady právě loni. Nejvíce stavebních povolení bylo na jihu Moravy vydáno pro budovy. Nejčastěji šlo o novostavby určené k bydlení. Největší zájem o výstavbu byl přímo na Brněnsku. My jsme postavili další hudební nabídku.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
3: Je to tajný.
2: Takže,
3: pohraj jste.
2: Heneš, long story short, tady.
3: Brňák, Dian, jsem tu.
4: Hora, Jamaja, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme.
4: Jedu.
3: Hořák, zapínám, krájím.
2: Šlehám,
3: cedím,
2: strouhám,
3: flambuju.
2: Hasím,
3: slejvám, utírám, solím, pepřím,
2: servíruju.
3: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
7: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
8: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou, s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Neverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
9: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Dobrý podvečer, to jste byli na dálnici s AC/DC a Krokodýlem. Zhruba za 10 minut bude 6. Chci ještě říct, že Krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách. A tak si právě teď pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto projektu připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jsem ředitelkou základní školy Krásného v Brně, jmenuji se Žanet Macháčková. Zákaz používání mobilních telefonů u nás ve škole máme nastavený dlouhodobě, více než 10 let, a mobilní telefony používáme pouze cíleně k výuce a máme s tím jen ty nejlepší zkušenosti.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
3: Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jsme Krokodýl, vaše rádio. A doplouváme až k 18. hodině v pondělí večer. Dáme si další zprávy a informace. Myslím, že vyrazíme na Prígl.
1: Pěkné odpoledne. Brněnský dopravní podnik chystá na přehradě oslavy 80 let lodní dopravy. Víc ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánu na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj!
3: Rádio Krokodýl.
5: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
6: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
5: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
6: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
5: To chci.
6: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
7: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Kvíny, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Je namícháno, pojďme na to, The Fate of Failure, Taylor Swift. Dáme taky mambo. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. A zaspíváme své milé. Časy se mění, jen my dva zůstáváme stejní. Krokodýl chystá hit za hitem, za minutku bude 6.
8: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra polojasno, ranní teploty 7, odpolední až 20 stupňů Celsia.
9: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnský dopravní podnik přichystal na sobotu 23. května na přehradě oslavy 80 let lodní dopravy. Hlavní dějiště bude v přístavišti u Kotvy, ale otevřený bude celý areál, včetně hangáru. Po přehradě bude možné plout zdarma na krátkých okružních plavbách a zájemci budou moci nahlédnout do vnitřku hráze. Majitel záchranné stanice pro ptáky a malé savce v Brně Slatině Zdeněk Machař, kterému v první polovině května požár zničil zázemí stanice, objevil na firemním účtu zhruba 16 milionů korun. Jde o příspěvky, které tam lidé poslali po požáru. Machař to nečekal, sledoval sbírkový účet na stanici. Z peněz stanici opraví, rád by zbudoval i odloučené pracoviště.
3: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Z klíčové břeclavské dopravní tepny zůstane jen úzký průjezd. Provoz na ulici Národních hrdinů v samotném centru zkomplikuje oprava kanalizace. Začne zítra. Vyžádá si objížďku průjezd jedním pruhem na semafor a další dopravní komplikace. Potrvá patrně týden. Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policii přiznalo ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků. Obvinění se vyjádřit odmítli.
10: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz.
11: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Národní tým si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Dnešní zápas začne opět ve 20 hodin a 20 minut.
12: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
13: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
14: Eastgate.
15: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
14: Využijte naší nabídku do konce června.
15: Vaše brána k novému bydlení.
14: Sledujte Eastgate Brno.
16: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
17: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Už nás to zajímá. Silnice, jak to vypadá?
18: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na výjezdu po dálnici D1 z Brna na Vyškov mezi 196. a 205. kilometrem se postupně rozjíždí kolona po předchozí nehodě. V protisměru vázne doprava mezi Rousínovem a 196. kilometrem. 2,5-kilometrová fronta ale zůstává na výjezdu z Brna do Holubic po Ostravské ulici a dlouhé zdržení v obou směrech hlásí řidiči na silnici 430, souběžné s D1 u Tvarožné. A na Brněnsku za Žabčicemi směrem na Pohořelice bourala dvě osobní auta. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšár.
19: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
20: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
19: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

bylo 6. Hezký podvečer či večer s datem 18. května přeje Krokodýl. Jak to jde dohromady horské kolo 35 tisíc, Jirka Wiener a šlápnutí do pedálů? No, to probereme ve vysílání opravdu za malou chvíli. A teď už fajn poslech přeje Krokodýl a Zbyněk Loucký. Buďte!

0: hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Časy i čas se mění. Právě teď 18.22, tady Krokodýl, vaše rádio. Venku je celkem fajn, konečně májově, nejdete náhodou na kolo.
1: Poslouchej rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Hrajeme o nové horské kolo v hodnotě 35 tisíc korun. Kolega Jirka Wiener vyrazí na kole přímo ze studia Krokodýla v centru města až do prodejny Element Store u M Paláce. A vy jednoduše tipujte, za jak dlouho to zvládne. Nejde o žádný závod, Jirka pojede určitě velmi pohodovým výletnickým tempem, ale navíc ho čeká po cestě několik úkolů. Bude dělat selfiečka, zastavovat na známých místech moravské metropole, vyfotit se musí u Petrova, na Zelňáku, u Rajčat, u Kroxny, tedy Krokodýla, toho starého, dobrého, pravého, na Staré Radnici. No a taky na Svoboďáku, tak to bude asi u Orloje a třeba na Nádru. No a pak dorazí do Element Store, do prodejny. No tak za kolik to zvládne? Tipujte, pište na studio@krokodil.cz, připište i telefon na vás. No a pak poslouchejte Krokodýl, jestli budete úplně nejblíž a vyhráváte kolo za 35 tisíc. Za sebe si myslím, že se Jirkovi nebude chtít moc šlapat, ale ty fotky budou precizní. Tak kolik tipujete?
1: Radio Krokodýl. Poslouchej Radio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 tisíc korun. Více na krokodýl.cz.
2: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
7: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
6: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu Elektromobility e-Drive Show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
7: Že bych se taky svezla.
6: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
8: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
9: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
10: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hezký večer přeje Krokodýl, bylo 6:30 a vybíráme my a hrajeme hit za hitem. Ponounej mlekná třeba parádní novinkový Bruno Mars a I Just Might.

0: Hezký pondělní večer s krokodýlem. Blíží se 19. za 20 minut, už je tady Jirka Wiener a hity na přání, nechte si to rozhodně ujít.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Transport Show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
2: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.
3: Fandové basketbalu zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou do

0: se na vás.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
3: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Prodej na mikulečtivinaři.cz.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
5: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio

0: Ano, je to magické, Queeni nás zavedli až k 19. hodině. Dobrý večer, přeje Krokodýl, jsme vaše rádio. Máme největší hudební výběr, ale taky někdy vybíráte u nás vy, a to vždycky ve všední den od 7. večerní a 19. se blíží takto za okamžik. Skutečně společně s vámi moc rádi spustíme.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ale pojďme se podívat na to, co jsme ještě připravili, třeba my, Alex Warren, Ordinary. Lena Zeťová, Impossible. A budeme nejenom hledat hity v archivu, ale budeme hledat i ženu z Mandraku.
2: Hledá se žena, dobrá zpráva, může chtít víc než moje práva.
0: Hity na přání, k tomu samozřejmě hit za hitem za chvíli 7 a mrkneme ještě taky na počasí.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra jednoduše polojasno, teploty ráno 7, odpoledne až 20 stupňů Celsia. Zprávy.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Model vesmírné rakety Spacebus, který projede 5 regiony Česka, dnes zahájil cestu v Brně na Moravském náměstí. Součástí původně nizozemského projektu je virtuální kino, které zprostředkovává pohled na Zemi z její oběžné dráhy. 20-minutovým zážitkovým videem provází digitální avatar budoucího českého astronauta Aleše Svobody, který k videu zároveň namluvil komentář v češtině i angličtině. Akce bude v Brně k vidění i zítra. V Zoo Brno se narodila 3 mláďata sobu polárních. Stádo ve výběhu naproti jelenům Milu se rozrostlo hned o 3 nové přírůstky. Malé soby už v doprovodu svých matek můžete vidět ve výběhu. Sob polární je jediný druh jelena, u kterého mají parohy samci i samice. Dlouhodobě připravovaný projekt dětského sportovního a kulturního centra v Brně se posunul do další fáze. Radnice městské části Brno střed nyní čeká na dokončení prováděcí projektové dokumentace. Areál u Pivovarské ulice nedaleko Mendlova náměstí nabídne sportovní, kulturní i rekreační využití. Cenu určí projektová dokumentace.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zajímá nás ještě večerní doprava.
4: Pěkný večer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně a v okolí se jezdí už spíše plynule. Ale přímo v Brně doprava vázne například kvůli zúžení na křižovatce ulic Sportovní a Drobného. Kolony kamionů jsou na příjezdech do Brna po dálnici D1 ze Vyškova, místy od Roustínova a po D2 od 11. kilometru. A silnější provoz čekejte z obou stran na silnici 23 před Rosicemi na trase Brno Třebíč. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptelšára.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na

0: Hezký večer přeje za Krokodýl právě teď je Zbyněk Loucký, ale protože bylo 7, už se šteluje kolega Jirka Wiener, a to znamená pondělní hity na přání s datem 18. května. Volejte na 603 103 103. No ale já tady mám ještě v tuto chvíli taky jeden vzkaz, který je potřeba vyřídit.
1: Ahoj, zdravím, tady je Valenka a Zbyňku, prosím, tebe taky zdravím. Chtěla bych nechat zahrát písničku svému příteli Vlastouškovi k dnešním narozeninám, nějakou písničku od Kabátu, třeba když se u nás chlapi poperou, a děkuju za ochotu. A tobě, Vlastíku, přeju hodně štěstí, zdraví, lásky, porozumění, no prostě ať se ti život odvíjí krásně, zdravě a úžasně. Děkuju za ochotu a zdravím všechny krokodýláky. Ahoj, Velenka.

Za mikrofonem Krokodýla už Jirka Vínár, přeju vám pěkný podvečer. Vy už můžete volat studio 603 103 103. Tady jsou hity na přání, tak co si pustíme, Krokodýláci, co to bude? Volejte, vybírejte, začínáme.

0: Hity na přání hrajeme podle vás v náš interaktivní pořád, se s námi můžete spojit. Janča z Řečkovic pozdraví, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak Jančo, koho pozdravíme?
1: No, budu pozdravovat Milana Vítáře a kdo mě zná, tak...
0: No, to by taky...
1: Pěšičku hlavně o vínu.
0: Hlavně, ať máš dobrý den, jo?
1: Špatnou náladu, protože si to mě opět vyhodil.
0: Jančo, bude líp, my jsme tady proto, abychom ti tu náladu zvedli, ne? Jsi sama, neboj. 603 103 103, krokodýl, tady jsou hity na přání.

0: Lucky Change Krokodýl. Hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Hrajeme podle vás, teď volá kdo pak, odkud, halo?
2: Ahoj, tady Markéta, necháme si zahrát písničku, bude to hlavně pro moji mámu, pak pro všechny to poslouchají a pro tebe do studia, tak díky, ahoj.
0: Tak Market vybírá Forever Young, už to letí, vy si můžete taky zavolat.
1: Rádio Krokodýl, hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: Alphaville, David Guetta, Eva Max, Krokodýl, hity na přání, já jsem Jirka. Přeju pěkný večer, co si dáme, halo, kdo tam? Halo, halo, Krokodýl, slyšíme se?
1: Zdravím, Biker, slyšeň.
0: Nazdar, tak povídej, co si dáš, komu zvedneš náladu?
1: No, tak chtěl bych, když opáči, byl ty krásný. A bude to pro celý tým Krokodýla, pro všechny posluchače, posluchačky, pro moje rodiče a všem, kdo tam volají a tak.
0: A rádi zahrajeme, tak tohle Michael Bikeros přímo z Líšně. A co vy, Krokodýláci, čekám vás na lince 603, 103, 103, tohle jsou hity na přání. A k tomu taky partička Krištof. Život je krásný, tak ať ho máte s vaším rádiem. S Krokodýlem hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu. Pěkný večer.

0: na přání.
1: Je ty na přání, Krokodýl, pojďme na telefon. Kdo pak se dovolal? Halo, Krokodýl.
2: Ahoj, tady Janča.
1: Jančo, vítej, odkud nám voláš?
2: Jdeme s Anet a Zendou z Brna, tak jsme chtěli něco na zlepšení nálady.
1: Co to bude? Pro koho?
2: Bude to prosím Single X Chemie a bude to pro nás, ať už jen a pro všechny posluchače.
1: Už to letí, holky, tak užijte cestu, ahoj.
2: Děkuji.

0: narozeninám.
1: Tady je Karel z Nového Města. Zahrajte všem, co poslouchají u nás v hospůdce.
0: Ahoj, tady Katka z Lipůvky. Zahrajte mi prosím Kabáty do práce, děkuji.
2: Hity na přání každý všední večer po 19. a o víkendu po 11. hodině na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku. Venkovní část plná zábavy je otevřena.
5: Tak pojďme.
6: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family Park CZ.
7: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
8: Chcete potkat šampiona? Dorazte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
2: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

Veronika z Morava nám píše do krokodýla, že by chtěla Lady Gaga, Abrakadabra. Pro všechny, co teďka grilují v Moravanech, tak i na grilovačku vám hraje krokodýl.

0: Hity na přání na Krokodýlu hrajeme podle vás, tak zdravíme do Slatiny, že jo? Kdo pak se dovolal? Haló?
1: Dobrý den, tady Barbora.
0: Ahoj, Barčo, tak zdravíme do Slatiny, co si dáš?
1: Chtěla bych zahrát od Rangen Bowmana písničku Giant. Pro všechny prodavačky a prodavače, který momentálně prodávají na prodejnách.
0: Tak jo, i pro tebe, už to letí. Ahoj.
1: I pro vás, díky, ahoj.
0: Hity na přání, Krokodýl 603 103 103.

0: Calvin Harris, Rockin' Woman, na kroku Dílově, tak na přání. Teď zdravíme na Prígl, kdo tam, halo?
1: Halo, halo, tady Tom Prígl, ahoj všem.
0: Ahoj Tome.
1: Tak prosím pěkně, já bych chtěl pro moje syny Honzík Davidek, Davidek má dneska narozeniny, a potom jinak Zdenda Gerhans, můj bratr Dan, Krkovičkovi, Radkovi a Kocourkovi a do rádia Krokodýl, prosím, a Brambožíkovi ještě.
0: Zdravíme i tebe na přehradu, díky, že jsi s námi. Tady je Krokodýl, tohle jsou hity na přání.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Tady je Krokodýl, tohle je vaše rádio. Právě teď jdeme hrát z Krokodýla pěkně k narozeninám. No, Mirek Danuše přejí, aby se zahrál Titanic, no a mělo by to být pro sestru Danču, pro Danu s Pavlíkem a s Kamčou. Takže zdravíme, no a posíláme Titanic. My heart will go on. Ne Krokodýlo, nejenom k narozeninám z Krokodýla. I pro Denisku.

0: Celine Dion na Krokodýlo. Dneska má narozeniny Lenka Alanová. Tak přijeme z Krokodýla všechno nej. Přání taky od Denisky, Mirka, Deny a Pavlíčka. Takže Lenko, hodně zdravíčka. Štěstíčka přijeme právě teď.
1: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit?
4: Je to tajný.
3: Takže,
4: pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
5: Jedu.
4: Hořák, zapínám, krájím.
3: Šlehám, sedím.
4: Strouhám,
3: flambuju.
4: Hasím, slejvám, utírám, solím, pepřím,
3: servíruju.
4: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival, Slavkově u Brna, 30. až 31. května.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
7: Brněnský dopravní podnik přichystal na sobotu 23. května na přehradě oslavy 80 let lodní dopravy. Hlavní dějiště bude v přístavišti u Kotvy, ale otevřený bude celý areál, včetně hangáru. Po přehradě bude možné plout zdarma na krátkých okružních plavbách a zájemci budou moci nahlédnout do vnitřku hráze. Majitel záchranné stanice pro ptáky a malé savce v Brně Slatině Zdeněk Machař, kterému v první polovině května požár zničil zázemí stanice, objevil na firemním účtu zhruba 16 milionů korun. Jde o příspěvky, které tam lidé poslali po požáru. Machař to nečekal, sledoval sbírkový účet na stanici. Z peněz stanici opraví rád by zbudoval i odloučené pracoviště. Znojemská radnice spustí 8. července službu Senior Taxi, která umožní lidem nad 65 let a handicapovaným snáze se přepravovat po městě. Registrovat se mohou lidé už nyní, bez toho si totiž službu objednat nemohou. Za měsíc mohou uskutečnit nejvýše 6 jednosměrných jízd. Službu bude zajišťovat Centrum sociálních služeb Znojmo a cena jedné jízdy je 20 korun.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Tři dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Kvíny, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Juna ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Pondělní krokodýlí pilíšek se nám rozjíždí, pěkně jsme nastartovali 18. květen, zvládli jsme start 21. týdne roku 2026 a doufám, že dnešní den byl pro vás úspěšný, zajímavý a budete se s námi na krokodýlu v pilíšku užívat hit za hitem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.
1: Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

Ty krokodý dávalý dál, Jarek přeje krásný poslech. Do Třebíče budeme posílat další hitovku, i tam nás ladíte. Ano, v Třebíči ladíte krokodýlem na 101,7 FM. Tak pěknou noc a buďte naladěni stále na vlnu.

Na vaně kroku díla si užíváte skvělé hity, užíváte si třeba i muzea, která rádi navštěvujete, věřím, že ano, spousta z vás také v létě s dětmi. No a dnes máme Mezinárodní den muzeí, tak doufám, že jste si užili nebo užijete třeba i některou muzejní noc, kterou některá města po jihu Moravy mají v nabídce a samozřejmě připravenou pro vás. Teď ale si užijte další hitovky na Krokodýlu.

Pěkný poslech, hezkou noc. Při pondělku vás stále zdraví Jarek Hemala. Tak co, pohoda, dobrá nálada, zvládáte to. Mnozí už v práci musíte, tak i do všech barů, hospodek a restaurací. Jakmile samozřejmě dosednete, už u vás obsluha a právě těm budeme posílat další hit. Tak si to užijte, krásný poslech.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Právě

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: defunto.
1: Ve vysílání Krokodýla s vámi Jarek, nabízíme vám největší hudební výběr a také pohled na to, co se děje a nejenom v Brně, ale vůbec na jihu Moravy. Teď se jdeme podívat konkrétně i do Boskovic. Tam nás sladíte a posloucháte na 91,9 FM. Petra víc informací má.
2: Boskovičtí radní schválili výběr dodavatele, který obnoví park u zámeckého skleníku. Náklady budou zhruba 77,5 milionu korun. Hotovo má být nejpozději do konce října příštího roku.
1: Tak už víte, bude to vybráno, bude to schváleno, budeme si to užívat v Boskovicích. Teď si užijte další hity. Připravené jsou tady na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na vlně Krokodýla asi užíváte stále hit za hitem, to je dobře. My teď razíme i mezi naše nejmenší posluchače. Našich zlatíček jsme se zeptali v jedné z brněnských školek, co se dělá v posilovně.
1: V posilovně se učíme sport. Cvičí se tam. Posilovně se dělá to, třeba že si lehneš na něco a potom tam je taková tyč a tam jsou kulatý a ty to musíš zvednout, aby si měl svaly.
0: Tolik naše nejmenší posluchači, naše zlatíčka v jedné z brněnských školek. Teď už valíme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.